jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Papa Rage, Black Whale Braids, Dimitri and Arakain a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Leď

0: dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlady.

0: zdravíme všechny posluchače nebo diváky. Záleží, kde jste se rozhodli nasávat další díl pořadu Rebelský bar.
1: Samozřejmě budeme rádi, když to nasávání moc nepřeženete a budete vnímat až do konce. Takže si nalejte, co máte rádi a bavte se.
0: My to nebudeme protahovat a načepujeme rovnou první kousek. A bude to samotný mistr Bruce Dickinson a jeho ikonická Tears of the Dragon.
1: Ale pozor, jeho nedávná nová verze, která se za nás hodně povedla.

0: Tohle byl Bruce Dickinson a my vás ještě jednou vítáme v Rebelském baru.
1: Když ještě zůstanu u tohoto anglického zpěváka, musím před ním smeknout. Letos se předvedl v parádní formě na festivalu Rock for People, kde vystoupil s domovskými Iron Maiden.
0: Nedávno se rovněž nechal slyšet, že pokud se nebude cítit na 100% výkony, raději na pódium ani nevleze. A že by to podle něj měli udělat i někteří kolegové.
1: No, čas a věk prostě nezastavíš. Následující pánové jsou na tom věkově dobře. A pokud se nic nepokazí, čeká je ještě mnoho let úspěšné práce.
0: Věkový průměr členů kapely Evergrey je 49 let. Pánové v černu vydali novou desku.
1: No, placka Architects of the New Wave je v pořadí už 15. A co se týče propagace nahrávky, tak se zase vracíme k Iron Maiden.
0: Máš pravdu. Evergrey totiž vystoupili na několika koncertech evropské části turné Run for Your Lives. No a my si jeden kousek z alba dáme právě teď.

0: Pokračuje letní rebelský bar. My jsme se vlastně dostali do poloviny prázdnin.
1: No. No, nějak nám to letí a to platí i o některých akcích anebo festivalech. Znáš to, tak dlouho se těšíš a ono to potom uteče rychlostí blesku.
0: Někdo z vás už má tedy po, jiní ještě před, ale něco letního bychom si mohli dát alespoň názvem.
1: Tak to mi napadá, třeba kapela The Dangerous Summer. I když kapela, on je to vlastně oficiálně jen dvoučlenný projekt.
0: A pouze basák a zpěvák AJ Perdomo je u toho od začátku. A nicméně dokázali natočit několik hitů, takže si jeden můžeme dát.
1: No a po něm se vrátíme více do minulosti.

0: Jsme zpátky v našem rebelském baru a my jsme slíbili návrat do minulosti.
1: Přesně řečeno, to bude do roku 1987, kdy kapela Cure vydala desku s názvem Kiss Me, Kiss Me a ještě jenom Kiss Me.
0: Robert Smith se při skládání materiálu pro tuhle desku musel trošičku nutit a nakonec si nařídil, že musí skládat 15 dní v měsíci.
1: Ale nebylo to jen o něm. Ostatním spoluhráčům dal dostatek prostoru pro vlastní nápady.
0: A nakonec si všechno parádně sedlo. Album výrazně pomohlo probojovat se kapele do mainstreamu. No a z dvojalba nakonec vydali i 4 singly.
1: A my si dáme v pořadí 3. z nich, Just Like Heaven.

0: Teda řeknu ti, že letošní léto nám dává docela zabrat. V baru máme napilno a teploty letos šplhají do opravdu jako velkých výšin.
1: No třeba v roce 2012 byla naměřena vůbec nejvyšší srpnová teplota u nás. Teď poslouchej dobře, jo. Plus 40,4 stupňů. A bylo v to Dobřichovicích.
0: Je dost teda, no. Solidní výheň. Nevím, kolik těch orosených nebo zmrzlin si jeden musí dát, aby se pořádně schladil, jako v takovém teplu.
1: Ale znám lidi, kteří těch orosených poradí vypít opravdu hodně a to nemusí být ani vedro, jo. Na druhou stranu, jakožto barmani, takové hosty samozřejmě tady u nás velmi rádi vítáme.
0: Co si budeme povídat. Každopádně, když už se bavíme o tom letním horkém počasí, nic nepodceňujte, pitný režim dodržujte hlavně v podobě vody.
1: Samozřejmostí je v létě také opalovací krém, pokrývka hlavy a moc to nepřehánějte s tělesnou aktivitou, ať si nepřivodíte nějaké trable.
0: My si jedny dáme, ale ryze hudební. Takže tady máte Trouble v podání Cypress Hill.

0: Pomaličku se dostáváme do závěru aktuálního rebelského baru. Ať už na rádiu Čas Rok nebo v televizi Rebel, je tady hold zavíračka.
1: Kromě muziky jsme vám také zopakovali, jak se v létě bránit vůči horku, takže vidíte, my na vás myslíme nejen hudebně.
0: Budeme moc rádi, když se tady opět uvidíme a uslyšíme i v příštím týdnu. My do té doby doplníme zásoby a budeme se těšit.
1: Když tady ale máme léto, můžeme na závěr přihodit i jeden živák, abychom to nějak udrželi, řekněme, na té festivalové náladě.
0: Já jsem zásadně pro. Takže zvolíme nějakou klasiku, anebo si pro něco originálního.
1: No, víš co, já si to chviličku ještě nechám pro sebe. Nech se překvapit, posluchači taky. My se každopádně loučíme a příští týden budeme na stejných místech.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě rok na grilu.

svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok

0: Pavlečky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Papa Rage, Black Whale Braids, Dimitri and Arakain a kupu dalších.
3: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.
2: Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

Tohle byly Massive Wagons, britská rocková skupina, která vznikla v roce 2009 v Lanchesteru v Anglii. Je 5 hodin 57 minut a vás u startu ostrého budíčku takhle při pondělku zdravím já i Voraška. Tomáš si ještě na dnešek naordinoval den volna, tak to tady nadcházející 4 hodinky budu mít na povel sám. No, máme sice otravné pondělí, venku za okny se už ale na oblohu dere sluníčko, tak hned je to, myslím si, o něco příjemnější. No a já se pokusím vylepšit ještě váš pobyt na světě o trochu více pořádnou kytarovou muzikou. Nadcházející hodince se můžete těšit třeba na Sum 41.

0: Today Separate Mates. A nebo chybět ani ženský půvabný element v podobě kapely Paramore. Taktéž nebudou chybět horoskopy, prozradím, o co dneska budeme hrát v letní jízdě. Ze všeho nejdříve nás čekají ovšem čerstvé zprávy s Martinem Fabíkem a také dopravní info.
1: Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro Budíček na rádiu Čas Rock.
2: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na Brněnsku v ulici Palackého třída v oblasti Brno Královo pole. Kvůli nehodě osobního vozidla může hrozit zdržení. Dále buďte opatrní na silnici v oblasti Brno Venkov, poblíž Němčíček a Bratčic. Na vozovce je sražena srna. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
1: Radio Čas Rock. Zprávy.
2: Dobré ráno, rockeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku je letos nedostatek sena. Kvůli dlouhému suchu ho zemědělci sklidili méně než obvykle a chovatelé teď musí seno složitě schánět. Hledají ho po celé republice a někteří pro ně jezdí i do Polska nebo Německa. Chovatelé se proto snaží balíky zajistit co nejdříve, aby měli dostatek krmiva pro svá zvířata.
3: Morava aktuálně.
2: V Jablunkově se řidiči dočkají nového mostu. Dnes začíná demolice toho stávajícího. Doprava bude svedená na náhradní silnici. Podle mluvčí hejtmanství Nikoly Birklenové by měla být stavba dokončená v dubnu příštího roku.
4: Převedení dopravy na provizorní most představuje klíčový milník celé stavby. Umožní zahájení demoličních prací a následně výstavbu nového mostu. Doprava v tomto místě tedy nebude zastavena, jen se přesune kousek stranou na nové dvoupruhové mostní provizorium. Kromě aut se počítá také s pěšími. Součástí provizoria je metr široká lávka, která po dobu výstavby zajistí bezpečný pohyb chodců.
2: Zájem o vysokoškolské koleje v Olomouci je letos vyšší než v minulých letech. Místa se zaplnila rychleji a zájem studentů je větší než nabídka. Univerzita Palackého proto hledá možnosti, jak ubytování rozšířit. Pomoci má také oprava koleje Josefa Ludvíka Fischera. Po dokončení by měla nabídnout další místa pro studenty. Fotbalová Slávie má další výhru. Včera porazila Pardubice 2-1 a v šancelize zůstává po třech kolech bez ztráty bodu. Dvakrát se trefil Mojmír Chytil. Právě jeho druhý gól v závěru zápasu přinesl Slávii 3 body. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.
5: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: A čas roku jsme si poslechli kapelu Alice in Chains se skladbou Heaven Beside You, kterou v roce 1995 spíchl jejich kytarista a zpěvák v jedné osobě Jerry Cantrell. Mimochodem inspirací pro text se mu stal rozchod s jeho tehdejší dlouholetou přítelkyní, které, ač prý byla nesmírně krásná, nedokázal zůstat věrný. Holt, no, nikdo netvrdí, že život rockové hvězdy je jednoduchý, že ano. Tak jako tak mu tato zkušenost alespoň dala tenhle parádní song. Za chviličku nás na čas roku čeká další muzika, těšit se můžete třeba na Paramount nebo Pretty Maids. Ze všeho nejdříve se ale zeptám našeho dvorního astrologa Milana Gellnera, co nám na dnešní den předpovídají hvězdy. Tak Milane, co pak?
1: Pondělí bude o něco komplikovanější než dny předchozí. Nicméně velká převaha hvězdných aspektů pozitivních, příjemných bude panovat i nadále. Těšit se tak můžeme na krásné letní dny. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci by se měli cítit ve svém živlu. Váhy budou mít den neslaný nemastný a vodnáři mohou být poněkud rozpolcení. Ryby budou velmi intuitivní. Raci zejména doma prosadit, co budou chtít, a štíři mohou překvapovat svými nečekanými reakcemi. Střelcům se bude dařit na místech vzdálených. Berani by měli být velmi soutěživí, ale by budou značně sebestřední. Panám by se mělo dařit prosazování svých zájmů. Kozorozy budou dosahovat příjemných zisků a býci se mohou potýkat s domácími komplikacemi. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.

Je 6 hodin 20 minut, stále ladíte frekvence rádia Čas roku, kde za mikrofonem postávám já, čili Ivo Raška. No a my jsme si mohli poslechnout taky tuhletu pecku v podání Pretty Maids. Ta následující zpráva a také muzika určitě vyvolá záchvat radosti všem fanouškům kapely Green Day. Ta nejenže začala před nějakým časem vysílat svou vlastní rozhlasovou stanici, na které hrajou nejen svoje pecky, ale pouští i své oblíbené a spřátelené kapely. Před pár dny přidali pánové do svého portfolia další vychytávku, přičemž tentokrát se přesunuli na internetový kanál YouTube. Takže k audio zážitku můžete nyní přidat i video. Najdete to jednoduše, stačí vyhledat Green Day TV a tam vás čeká nepřetržitý proud jak videoklipů, tak koncertních záznamů, různých rozhovorů a dalších věcí. No a k tomu bubeník skupiny Green Day, které Cool chystá i svůj vlastní pořad, do kterého si bude zvát zajímavé hosty, jak z hudební branže, tak jiného odvětví. No a abych nezapomněl, Green Day se opravdu nezbavíme v nadcházejících dnech, protože už tento pátek má vlastně premiéru film Nimrod, který je inspirován jejich cestou na výsluní. Ještě se k tomu možná dneska dostanu v rámci soundtracku, který k tomu vznikl a vyšel. Teď ale nás čeká muzika. Tady jsou Green Day a Still Breathing. Bezva poslech přeji.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
1: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Ostrý budíček na rádiu Čas Rok. Každý všední den od 6 do 10.

0: rádiu Čas Rock.
1: Zdravím všechny, kteří si pravidelně pouští pořad Rock Speciál, ale vás ostatní taky. Je před námi díl, který bude věnován hudebníkům, jenž mají v rodném listě zapsán srpen. Čeká nás pět opravdu známých jmen. Od 19 hodin na rádiu Čas Rock, od 20 na stanici TV Rebel.

je před námi nový pracovní týden, alespoň tedy pro množinu těch z vás, kteří právě nečerpají dovolenou. Volno ale rozhodně nemá letní roková jízda na rádiu Čas Rock, která vás i tento týden zaveze na 5 různých míst, kde se něco bude dít. Každý den jiná destinace a jiný hudební zážitek. No a dneska, při pondělku, vám povím, že začneme opravdu hned velkým kalibrem, protože do hry jdou

0: den. No a já vám už za okamžik předložím její počáteční slovíčko, takže vydržte, za okamžik jsem zpátky. Nejdříve nás totiž čeká hudební vábnička. Tady jsou Papa Roach a jejich věc nazvaná Scars.
1: Letní roková jízda. Jedeme v tom s

0: Rock.
1: Stejně jako do konce letních prázdnin zbývá ještě hromada času, tak i vás čeká ještě hromada vstupenek na různé koncerty, festivaly a další akce, které pro vás každý den máme a rozdáváme vstupenky v rámci letní rockové jízdy. Stačí mít puštěný Čas Rock a zachytit jednotlivá slovíčka výherní věty, která se, stejně jako ceny, každý den mění. No a v odpoledním driveu pak dojde k rozuzlení a jeden z vás, který správně tu větu vysloví, obdrží dvě vstupenky. Dnes tedy na pražský koncert skupiny, která před malým okamžikem na pravých rokových vlnách dozněla, čili Papa Roach. Ti dorazí 24. listopadu v rámci svého turné Race of the Roach do pražského O2 Univerza. Víte, já myslím, že vy víte všechno, co potřebujete znát. Co nevíte ovšem, tak to je právě to první slovíčko dnešní výherní věty a dneska to bude slovíčko dneska. Ano, to je celá věda dneska. Někam si to zapište, nebo zapamatujte.

0: sledujte, nebo řekněte někomu, kdo má dobrou paměť, protože budete postupně skládat další, ještě tři slovíčka, které dokonce dnešního dne dají a zkompletují celou výherní větu. Teď už jedeme dál.
1: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou.
2: Už tam budem?
3: Nech toho.
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň. Štíl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

Posloucháte rádio Čas roka, tohle to byl Whitesnake se skladbou Crying in the Rain. Jejich kytarové riffy nás doprovodili až k branám 7 hodiny raní. No, co bychom za to někteří dali, kdybychom si mohli v těchto dnech zaplakat v dešti, že ano? Zda se v nadcházejícím období setkáme s nějakým deštěm, se ještě dostanu. Teď je před námi ovšem ochutnávka z muziky, která na Čas roku zazní po 7 hodině. Proud parádní kytarové muziky nás čeká v podání například kapely Audioslave. Do repráčků pošlu taky Rolling Stones.

0: zákulisí jedné velmi známé skladby v podání Mr. Big. Taky zalistujeme v rockové kronice a k tomu se přidají akcepti. Tak tohle a samozřejmě mnohem více vás čeká v nadcházejících 60 minutách, které zahájí jako obvykle Martin Fabík s dopravním servisem a čerstvou várkou zpráv.
1: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
3: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
4: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
5: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
6: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karvina. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
7: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
8: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Kroměříži na silnici v obci Břest. Stala se tady dopravní nehoda, osobní vozidlo narazilo do stromu. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Dále buďte opatrní na Hodonínsku na silnici poblíž Mutěnic. Osobní auto zde srazilo zvěř, může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
10: Radio Čas Rock. Zprávy.
8: Zdravím rockeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. Češi patří mezi nejvěrnější zaměstnance v Evropě. V jednom zaměstnání zůstávají v průměru přes 11 let. To je více než evropský průměr. Podle televize LTV Plus se lidé bojí změny a raději zůstávají tam, kde jsou spokojení a mají jistotu. Dlouhé setrvání u jednoho zaměstnavatele ale může znamenat i pomalejší růst mzdy nebo menší šanci získat nové zkušenosti.
10: Morava aktuálně.
8: Do Moravskoslezského kraje letos přijelo přes 307 tisíc návštěvníků. Je to o 7% více než loni. Nejvíce lidí zamířilo do Beskyd a Ostravy. Velký zájem ale roste také o Opavské Slezsko a Pododří. Turisty lákají hlavně příroda, výlety, kultura a místní zajímavosti. Řidiči v Přerově se musí připravit na omezení. Dopravu tu ovlivní rekonstrukce Palackého ulice v centru města. Proběhne ode dneška do 19. srpna a podle mluvčí města Lenky Chalupové se dotkne i hromadné dopravy.
11: Práce si vyžádají úplnou uzavírku Palackého ulice v úseku mezi křižovatkami s ulicemi doktora Skaláka a Boženy Němcové. Ta výrazně zasáhne také provoz městské autobusové dopravy. Vzhledem k rozsahu oprav nebude možné zajistit průjezd autobusu ani obsluhu stávek Palackého. Pro cestující jsme proto připravili náhradní dopravní opatření.
8: 16-letá česká atletka Linda Bodková byla vyhlášena nejlepší evropskou atletkou za červenec. Ocenění získala díky skvělým výkonům na mistrovství Evropy dorostenců, kde ovládla běh na 400 metrů překážek. Úspěch pak potvrdila i na juniorském mistrovství světa, kde pomohla české štafetě ke stříbrné medaili. to byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, další za hodinu.
10: Vstávat a poslouchat. Ostrý budíček na rádiu Čas Rok.

Is the Soul, parádní věc z repertoáru skupiny Korn, která dozněla na frekvencích rádia Čas roku 10 minut po 7 hodině raní. Náš playlist je ale napichován hromadou další muziky a nás, vážení, čeká jedna dnes už opravdová klasika, protože hrát budou Mr. Big se skladbou Wild World. Ono, moc se to neví, ale ve skutečnosti se jedná o cover verzi. Původně tuhletu skladbu totiž spíchl už v 70. letech anglický zpěvák Cat Stevens. Tentou dobou randil s Patty D. Urbanville, herečkou a modelkou, která se stala mimo jiné známou i díky svému vystupování v projektech Andyho Warhola. No a spolu s Catem Stevensem se vodili z tého času za ručičky, bylo to zhruba nějaké 2 roky, a stala se pro něj opravdovou inspirací a můzou, protože za tu dobu o ní napsal rovnou několik písní, včetně právě Wild World.

původní verze slavného songu z roku 71, ale my se přesuneme o 22 let výše, nebo dále tedy, protože v 93. si tuhletu skladbu vzali na paškál právě pánové ze skupiny Mr. Big.

0: To máte náhodou guláš? Přeci jenom někdo z vás se možná nachází uprostřed letní dovolené. Tak připomínám, že máme na programu pondělí 10. srpna a před 19 minutami odbyla 7. hodina. Nyní koukneme na to, co se v tento den událo v minulosti. Psal se rok 1985 a kanadský chasník s kytarou Bryan Adams se v Americe poprvé propracoval na vrchol žebříčku nejprodávanějších alb, a to konkrétně tedy s titulem Reckless. Úspěch byl tehdy pro 25-letého Bryana Adamse zásadním průlomem. No a byl to právě hit Heaven, který Adamsovi zajistil jeho vůbec první místo na singlové hitparádě ve Spojených státech. A jako obvykle za to mohla tak trošičku náhoda, neboť producent i část kapely ji původně nechtěli na album Reckless vůbec zařadit. Prý jim přišla na rockovou desku až moc měkká. Bryan Adams si ji ale prosadil a v poslední chvíli na album přidal. A ještě zavítáme do roku 1999. Tehdy Oasis oznámili, že kapelu opouští kytarista Paul Bonehead Arthurs. Stalo se tak hned poté, co pro kapelu dokončil kytarové párty pro nové album. Traduje se, že za to mohla potyčka, která proběhla na jednom francouzském zámečku, kde kapela zrovna natáčela. Bonehead se tam opil více, než bylo zdrávo, a to tedy i na poměry u Oasis, což vedlo k ostré hádce s Gallagherovými a jeho okamžitému odchodu z kapely. Každopádně ve svém následném oficiálním prohlášení Arthurs uvedl, že důvodem odchodu bylo to, že chce trávit více času se svou rodinou. No, tak i takové jsou ty diplomatické vysvětlivky a kličky. Tolik tedy k dnešní rubrice kalendária. Já myslím, že nejvyšší čas dát si na rádiu Čas Rock další muziku.
1: Ostrý budíček.

0: 4,21. Lalala. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
1: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
2: Že nic neřešíš.
1: Přesně.
2: Proto jsme vybrali auto ESA.
1: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
3: Cože, ty máš 150 technobodů?
4: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
3: A kde to jako najdu?
4: Ve storu technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
3: No jasně.
4: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
5: Rock Castle.
6: Zámecký park v Moravském Krumově letos rozduní metalová smečka Powerwall.
7: Zach Wild a jeho Black Label Society.
6: Veselá parta Aylstorm.
7: I Američané Savatáž a Testament.
6: Sonáta, Arktika či Dynasty a řada dalších.
7: To je festival Rock Castle.
6: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
8: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

Tak tuhle tu písničku nazvanou Hey Jealousy mají na svědomí pánové ze skupiny Jim Blossoms. Před námi už je nachystaná americká kapela Hailstorm. Tu založila v roce 1997 sourozenecká dvojice Lizzy Hale a společně s ní také její brácha Ray. Nutno podotknout, že v té době jim bylo teprve 13, respektive 10 let, což ale nebránilo tomu, aby se jim společně podařilo v poměrně krátké době dostat do širšího povědomí rockových fanoušků a několikrát se rozhlíželi ze samotných vrcholů různých hudebních žebříčků po celém světě. No a o jejich kvalitách vypovídá kromě sošky Grammy také fakt, že Hailstorm byli oficiálně před pár lety uvedeni do pensylvánské hudební síně slávy, což je taková menší obdoba té velké síně slávy. My jsme v Česku měli možnost vidět a slyšet tuhletu kapelu několikrát, loni dokonce rovnou dvakrát, jednou v Letňanech po boku Iron Maiden a pak ještě na podzim, kdy jim v pražské Lucerně společnost dělali Bloody Wood. V obou případech zahráli pecky z nové desky Everest, která o víkendu oslavila přesně rok od svého vydání. No a my si z ní můžeme na čas roku v tuto chvíli pustit titulní písničku.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Kde to hoří?
3: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Service Kunín.
2: www.hphservice.cz.
4: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
5: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá!
6: 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickékolo.cz a jeďte s námi!

0: Ostrý budíček na čas roku pokračuje dále. Dneska tedy pouze s 50% účastí, protože můj kolega Tomáš Michalík si naordinoval den volna a já se mu vlastně ani nedivím, protože několik předchozích dní bylo poměrně náročných. Už třeba kvůli tomu, že jsme byli společně na festivalu Brutal Assault, který opět neměl chybu. Já jenom vždycky žasnu nad těmi borci pod pódiem, kteří od rána do večera dohlíží na fanoušky, kteří doplavou nad hlavami ostatních až k nim, takže opravdu velké uznání všem securitákům, bez kterých by to nešlo a bez kterých by za pár minut ležela pod pódiem jenom hromada polámaných metalistů. A jinak organizátoři Brutalu na nic nečekali a už v průběhu letošního ročníku zveřejnili seznam prvních kapel, které vystoupí na tom jubilejním nadcházejícím 30. ročníku. Za všechny kapely mohu zmínit třeba Merciful Fate nebo The Sisters of Mercy a dorazí i znovu vzkříšení Children of Bodom. Před námi je nicméně muzika v podání jiné, de facto také vlastně reinkarnované skupiny Clawfinger. Ti se představili na letošní Brutal Assault, také ve skvělé formě, no a my si je na čas roku připomeneme v tuto chvíli díky songu The Truth.
1: Ostrý budíček na rádiu Čas Rok.

0: Je přesně 7 hodin 58 minut a pokud to náhodou uniklo vaší ctěné pozornosti, tak hladíte frekvence Rádia Čas roku. Ve studiu je součástí inventáře také jeden kus moderátora. Od mikrofonu vás ještě jednou zdraví a vysíláním i nadále provází Ivo Raška. V další hodince bychom mohli jakožto téma otevřít třeba otázku, kolik by měly podle vás stát hranolky, když se koupíte někde ve stánku, nebo se můžeme podívat, kdo pak má dneska svátek a jakožto hudební podklad využijeme třeba skladbu Painkiller od Three Days Grace. Mezi 8 a 9 raní zazní také účastníci letošní holby Rock na grilu, kapela Jamaron. A třetí ochutnávkou budíš Pearl Jam a jejich pecka Jeremy. Tohle a samozřejmě ještě daleko více vás čeká už za malou chvíli. Nejdříve si ale společně s Martinem dáme dopravní servis a přehled všeho podstatného, co se kolem nás děje.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
5: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
7: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
8: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Kunčicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion. Na lidech záleží.
9: Volejte bezplatně 800 800 872.
10: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
11: Řidiči, stále si dávejte pozor na Hodonínsku na silnici poblíž Mutěnic. Osobní auto zde srazilo zvěř. Dále buďte opatrní na dálnici D1 v oblasti Švábenice směr Kroměříž. Probíhají tady práce údržby. Může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
12: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
13: Rádio Čas rok. Zprávy.
11: Zdravím, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas rok a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku přibývá zahraničních pracovníků. Často nastupují na místa, o která Češi nemají velký zájem, například ve výrobě, stavebnictví, službách, obchodu nebo gastronomii. Většina cizinců u nás žije a pracuje dlouhodobě. Jejich rostoucí počet ale přináší i problémy, například vyšší tlak na bydlení, školy nebo zdravotnictví.
14: Morava aktuálně.
11: Karviná pokračuje v odstraňování autovraků. Za prvních 7 měsíců letošního roku se podařilo uvolnit místa, která zabírala celkem 32 dlouhodobě odstavených nepojízdných aut. Pokračuje Jana Majerová z karvinského magistrátu.
15: Ve většině případů provozovatele na naší výzvu zareagují a vozidlo sami odstraní. Některá řízení jsou ale složitější a trvají déle. Například, když se nedaří dohledat aktuálního vlastníka nebo je automobil součástí dědictví technického řízení. Chceme připomenout, že provozovatelům vozidla, které má technickou kontrolu propadlou déle než 6 měsíců a je odstavené na pozemní komunikaci, může být uložena pokuta až do výše 300 000 korun.
11: Opravy na hlavním tahu mezi Olomoucí a Přerovem skončí dříve. Řidiči by měli projet celou výpadovkou bez omezení už ode dneška. Silničáři položili nový asfalt a opravili také krajnice, svodidla nebo dopravní značení. Práce pokračovaly i přes velká vedra a podařilo se je dokončit rychleji. Český motocyklový závodník Filip Saláč vyhrál závod Moto2 ve Velké Británii. V Silvestronu se po skvělém závěru dostal na první místo a vítězství už nepustil. Je to jeho první výhra v Moto2. Naposledy se český jezdec v této třídě radoval z vítězství před 16 lety. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, další za hodinu.
14: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Než se dostaneme k další muzice, tak zde mám jedno doslova smažené téma. Včera jsem se totiž zastavil v jednom stánku s hranolkama a koukal jsem na tu cifru, kterou chtěli za tu skromnou hromádku nakrájených brambor. Pak jsem si na druhou stranu vzpomněl na to, kolik za hranolky chtějí na festivalech a to mě do jisté míry uklidnilo. Co si budeme povídat? Ono, hrancle jsou po celém světě velmi oblíbená příloha, nebo pro někoho, jako jsem já, tak klidně i hlavní chod. A není divu, že je dostanete koupit takřka na každém rohu, v každém bufetu, hospodě a podobně. Já jsem ale zjistil, že jedna restaurace v New Yorku se může pyšnit zřejmě nejdražšími hranolky na světě. Za jednu porci tam totiž zaplatíte v přepočtu nějakých 4,5 tisíce českých korun. On majitel restaurace vysvětlil, že za takovou cenu může jejich výjimečnost. Jedná se totiž o speciální odrůdu brambor, které jsou blanšírovány v octu a ve dvou šampaňských, pak se ještě pro potěšení dvakrát smaží v husím sádle, což prý zaručuje křupavost na povrchu a vláčnost uvnitř. Ke všemu vám hranolky nepřinesou v plastovém kelímku, nýbrž na křišťálovém talířku, ozdobeném krásně orchidejí, místo kečupu nebo tatarky jsou přelity omáčkou mornej, posypány jsou jedlým zlatem a dochuceny tenkými plátky lanýžů. Jo, a ačkoliv mají tyhle ty hrancle výdelním lístku za nějakých $200, tak zákazníci na ně údajně čekají ve frontě dlouhé hodiny. Tak nakonec, jako když jsem si to přečetl, tak jsem byl za ty české brambory smažené na přepáleném oleji, podávané v papírové misce za 90 korun, docela vděčný.
1: Ozvěte se, SOS, ztrácím váš signál, ozvěte se!
2: Kde jsou ty hranolky, sakra?
1: Cože? My tady prodáváme hranolky?
3: Čas rok,

0: 8 hodin, 22 minut, vy ladíte frekvence Rádia Čos Roku. Ještě mohu doplnit informace, že máme na programu 222. den roku 2026. Do Silvestra zbývá 140 dní a v kalendáři je vedle údaje 10. srpen uvedeno jméno Vavřinec.
1: Vavřinec má dnes sváteční den.
0: Přesně tak. Podle jedné horoskopové specifikace bývají Vavřinci samotáři, ale na druhou stranu také velmi intelektuálně založeni a mají svérázný smysl pro humor. Já tedy žádného Vavřince neznám, tak nemohu posoudit, zda je to pravdivé tvrzení nebo ne. Vlastně akorát z televize znám Vavřince Hradílka, českého reprezentanta ve vodním slalomu na kajaku. No a pokud nás slyšíte na Blanensku, na Jižní Moravě, tak zdravíme všech 901 obyvatel tamní vesnice, která se jmenuje Vavřinec. Tak dneska můžete všichni pěkně oslavit tenhle ten svátek. No a za okamžik vám také pošlu muziku v podání skupiny Jamaron.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
4: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve 4 různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
5: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
3: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
6: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tradiční destiláty Božkov Jemná či Božkov Standard žádná celá 35 litru za 99,90. Výběrovou šunku Imperial Prantl 100 gramů již za 19,90. Osvěžující ochucené nealko pivo Staropramen Cool Lemon, greb či malina s borůvkou a další druhy půl litru plech za 19,90. A pozor, sbírejte za každých 200 korun nákupu ve vybraných prodejnách Hruška nálepky a za každých 10 nálepek získejte dětské skládací dinosaury za zvýhodněnou cenu 29,90 a nazbírejte tak celou kolekci. Více na mojehruska.cz.
9: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od 1 roku.
10: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Choděbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
9: A maminka se mnou.
10: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristýnka.cz.
11: Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Tohle byla skladba Jeremy a kapela Pearl Jam, která dozněla na rádiu Čas Rock 4 minutky po půl deváté. Fanoušky skupiny Pearl Jam určitě už před nějakou dobou potěšila a fajnšmekry uspokojila zpráva o tom, že tihle grangeoví průkopníci vůbec poprvé za vlastně téměř 30 let představili necenzurovanou verzi kultovního videoklipu k téhleté písničce Jeremy. A asi si tohle legendární video pamatuje leckdo, aniž by musel nutně patřit ke znalcům tvorby Pearl Jam. Jenom tak připomenu, že v zásadě popisuje příběh studenta Jeremyho Wadea Daleyho, který spáchal sebevraždu přímo ve třídě před zraky svých spolužáků. Tento klip, původně vydaný už v roce 92, samozřejmě nejenže přinesl grungeovým legendám větší pozornost, ale zároveň to vyvolalo spoustu kontroverzí. Řada lidí si často nesprávně interpretovala závěrečnou scénu videa, protože si myslela, že Jeremy zastřelil své spolužáky. Jak to však bylo celé doopravdy, odhaluje právě ona zmiňovaná necenzurovaná verze. Pearl Jam se s tím tedy snažili pochopitelně hlavně upozornit na nebezpečí držení zbraní i násilí na školách, což je téma aktuální v dnešní době. Kdo tedy chcete, můžete si plnou verzi videoklipu pustit třeba někde na internetu. V tuto chvíli ale dáme zbraním klid a posílám vám další muziku.
1: Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro budíček.

0: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Plány velké, ale nářadí chybí?
4: Neinvestujte Majland do koupě.
3: V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dumpry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
5: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
6: Navštivte www.kobbyelektro.cz. Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu. Kobby Elektro.
7: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
8: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karvina. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
9: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: Každý den soutěžíme na čas roku o vstupenky na různé akce, které se konají v blízké i vzdálenější době. Dneska pro vás mám dva lupeny na koncert, který se bude konat přesně měsíc před Vánocemi, čili 24. listopadu, kdy dorazí v rámci svého Rise of the Roach turné do pražského O2 Univerza famózní kapela Papa Roach. Ti pokračují vlastně v oslavách 25. výročí od vydání svého kultovního alba Infest. No a poté, co jsme měli možnost vidět na Rock for People, si na ně můžeme zajít i na samostatný koncert, na kterém je mimochodem doprovodí další skvělé skupiny Landmarks a Sleep Theory. V případě, že byste si na ně chtěli vyrazit a ušetřit výdaje za vstupenky, no problémo, jakmile dáte dokupy výherní větu na dnešní den a dovoláte se v odpoledním driveu k Hance do studia ve správný čas, budou vaše. Znění dnešní výherní věty bude opět jednoduché. První slovíčko už jsem vám dneska v ostrém budíčku prozradil, ale mám tady i to druhé, takže se nachystejte, protože jen co dohrál Iron Maiden, tak vám ho řeknu.
1: Letní roková jízda. Jedeme v tom

Jedna věta plus dvě vstupenky rovná se letní roková jízda s rádiem Čas Rock, která fíší už od začátku prázdnin. Za tu dobu už jsme vás poslali na opravdu hromadu různých festivalů i samostatných koncertů. No a takový je ve hře vlastně i dneska, protože 24. listopadu se do Prahy vrací Papa Roach. No a ten z vás, který odpoledne správně vysloví výherní větu, může být zadarmo u toho. Pokud jste připraveni, tak si někam zapastelkujte, že druhým slovíčkem je to. Asi nejjednodušší ukazovací zájmeno, anebo vlastně i název kultovního hororu od Stephena Kinga. To. Co z toho nakonec bude, tak na to si počkejte, protože další slovíčka prozradí postupně Hans a po něm i roková vrána Hanka.

0: Svůj zasloužený prostor na frekvencích Rádia Čas roku dostal také Herr Lindemann se svou písničkou Steh auf. Za 60 vteřin odbije 9. hodina, ve které vás ještě budu vysíláním provázet já, čili Ivo Raška. Než ale do studia vtrhne Hans a dojde ke střídání, máme stále dostatek času na to, abychom si pustili třeba Franz Ferdinanda. Přidají se AC/DC a přihodím také kapelu, které jsme se velmi intenzivně na Čas roku věnovali o víkendu, budou totiž YouTube. Tolik lehounké naťuknutí toho, co vás v nejbližších chvílích čeká, přednost ale mají ještě zprávy a také dopravní info s Martinem Fábíkem. A já vám přeji hezké dopoledne.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
4: Tak přijeďte do AutoESA.
3: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
4: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
3: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
4: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
5: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
6: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
7: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
8: Aktuálně si dávejte pozor na Karvinsku na silnici poblíž oblasti Lázně Darkov. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Situace je bez zranění. Dále buďte opatrní v Rožnově pod Radhoštěm na křižovatce ulic Ostravská a Radhošská. Srazila se tady tři osobní vozidla. Stále mějte pozornost na dálnici D1 v oblasti Švábenice směr Kroměříž. Probíhají tady práce údržby. Může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
10: Rádio Čas rok. Zprávy.
8: Dobré ráno, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas rok a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku je letos nedostatek sena. Kvůli dlouhému suchu ho zemědělci sklidili méně než obvykle a chovatelé teď musí seno složitě schánět. Hledají ho po celé republice a někteří pro něj jezdí i do Polska nebo Německa. Chovatelé se proto snaží balíky zajistit co nejdříve, aby měli dostatek krmiva pro svá zvířata.
11: Morava aktuálně.
8: V Jablunkově se řidiči dočkají nového mostu. Dnes začíná demolice toho stávajícího. Doprava bude svedená na náhradní silnici. Podle mluvčí hejtmanství Nikoly Birklenové by měla být stavba dokončená v dubnu příštího roku.
12: Převedení dopravy na provizorní most představuje klíčový milník celé stavby. Umožní zahájení demoličních prací a následně výstavbu nového mostu. Doprava v tomto místě tedy nebude zastavena, jen se přesune kousek stranou na nové dvoupruhové mostní provizorium. Kromě aut se počítá také s pěšími. Součástí provizoria je metr široká lávka, která po dobu výstavby zajistí bezpečný pohyb chodců.
8: Zájem o vysokoškolské koleje v Olomouci je letos vyšší než v minulých letech. Místa se zaplnila rychleji a zájem studentů je větší než nabídka. Univerzita Palackého proto hledá možnosti, jak ubytování rozšířit. Pomoci má také oprava koleje Josefa Ludvíka Fischera. Po dokončení by měla nabídnout další místa pro studenty. Fotbalová Slávie má další výhru. Včera porazila Pardubice 2-1 a v šancelize zůstává po třech kolech bez ztráty bodu. Dvakrát se trefil Mojmír Chytil. Právě jeho druhý gól v závěru zápasu přinesl Slávii 3 body. to byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, další za hodinu.
11: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

12 minut po 9. hodině dohráli na čas roku Forest Jump tady je konkrétně Truet v kooperaci s Martinem Kapkem a Honzou Toužímským. Vy posloucháte Ostrý budíšek s Ivošem, stále máme pondělí a to s datem 10. srpna. Na lidí, kteří přišli na svět právě v tento den. A dneska je tomu přesně 117 let, co se narodil jistý Leo Fender, což byl americký výrobce elektrických kytar, který bývá označován za jedno z nejvlivnějších lidí v tomhletom oboru. Fender sestrojil například jeden z nejznámějších typů kytar, Stratocaster, ale navrhoval také baskytary nebo zesilovače. Bohužel tenhleten chlapík již není mezi námi, zemřel v březnu v roce 1991. Zabrousím také do vlastně filmového odvětví, protože 66. narozeniny dneska slaví Antonio Banderas.

0: Španělský herec, režisér, filmový producent, ale jak máte možnost sami slyšet, také zpěvák. Přitom původně chtěl být fotbalistou, nicméně ve 14 letech si zlomil nohu a k fotbalu už se nikdy nevrátil.
1: Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol.
0: No, když už jsem u té muziky, tak na seznamu mám teda ještě jednoho chlapíka, tentokrát z rockové branže. Hands and knees. 79 let dneska totiž slaví Ian Anderson, skotský hudebník, který proslul jako zpěvák a vůdčí osobnost kapely Jethro Tull. K němu mám takovou zajímavost, a to tu, že kromě hudební činnosti je i úspěšným podnikatelem, vlastní totiž několik lososích farem. Tolik tady k několika lidem, kteří přišli na svět 10. srpence, teď už jdeme zpátky za muzikou.
2: Radio

0: Ale můžeme být bez obav, léto s námi určitě ještě pár dní vydrží. Zejména dneska si užijeme tropických teplot. Bude polojasno a odpolední maxima se vyšplhají na 31 až 35 stupňů Celsia. K večeru ale místy zaprší a také zabouří. Co další dny, tak ty bychom se měli obejít bez srážek a počasí bude i nadále slunečné, s tentokrát ovšem příjemnými letními teplotami okolo 25 stupně Celsia. Na sobotu a na neděli už si ale pomalinku plánujte pobyt u vody, protože s blížícím se víkendem se začnou vracet tropická vedra. Ještě přihodím jednu pranostiku, která se váže ke jménu Vavřinec, který slaví dneska svátek. Když o svatém Vavřinci slunce svítí, budem dobré víno míti. No to je velmi dobrá zpráva, protože dneska máme venku opravdu krásně, takže o víno máme postaráno. Tak, super. Postaráno je také o muziku. V nadcházejících minutách se můžete na čas roku těšit třeba na The Cure, anebo české UDGčka.
1: Cože, ty máš 150 technobodů?
2: Jasně, jedu technotrasu, apka, výlety, body a hlavně odměny.
1: A kde to jako najdu?
2: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
1: No jasně.
2: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
3: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
4: Zach Wild a jeho Black Label Society.
3: Veselá parta Aylstorm.
4: I Američané Savatage a Testament.
3: Sonáta, Arktika či Dynasty a řada dalších.
4: To je festival Rock Castle.
3: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

0: Hej Smečko, roková dračice Tania pokřtila na letošním ročníku Holba roku na grilu z Brusunové album Plamen. Byli jste všichni u toho. Tady je první ochutnávka a je skvělá.
1: Ahoj, moc vás zdravím, jsem Tania. Mám velkou radost, že vám můžu představit svou novou desku Plamen. Věřím, že některá z písniček vás osloví nebo možná i potěší. Přeji krásné léto a těším se na vás. Tania, ahoj.
2: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Načas roku dozněla v premiéře novinka tohoto týdne, která se o vaši přízeň bude pokoušet až do neděle. Do té doby máte možnost si dostatečně naposlouchat a pak se o svůj názor podělit buď třeba s kámošima v hospodě, anebo napsat komentář přímo na Facebooku Rádia Čas roku pod příslušným příspěvkem. Pomalu jsme se ale dostali do fáze vysílání, kdy dojde ke změně za mikrofonem. Nadcházející rokoslužbu si vezme na starost už Honza Prokeš, který s vámi stráví nadcházejících 5 hodin. Během těch vás mimo jiné čeká také prozrazení v pořadí 3. slovíčka v rámci letní rokové jízdy. Ta vás tentokrát může zavést na pražský koncert skupiny Papa Roach, takže rozhodně se vyplatí být ve střehu. Ode mne je to ale pro dnešek vše. Zítra před 6 ráno se budu těšit opět naslyšenou, tentokrát již v plné palbě i s Tomášem. A na rozloučenou tady mám song v podání Ozzyho Osbourna, o který si napsala Janča z Ostravy. Ta dodává, že má před sebou druhý týden dovolené, zrovna se balí a po obědě vyrážejí s rodinkou pod stan. Tak já vám přeji, ať si to užijete, což ostatně platí i pro ostatní posluchače Rádia Čas roku, ať už jste na Dovči nebo v Rachotě.
1: To je vše, přátelé?
2: To je, to mám přece říct já?
1: Tak to řekni!
2: To je konec.

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
3: Kde to hoří?
4: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Service Kunín.
3: www.hphservice.cz.
5: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá!
6: 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickékolo.cz a jeďte s námi!
7: Už dál nemusíš hledat.
8: Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
7: Žádné kompromisy, žádné hranice.
8: Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
9: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Buďte zdraví, rokeři, start nového pracovního týdne je v plné proudu, tak ať se vám v něm všechno daří, to vám přeje nejtěžší váhová kategorie naší party Honza Prokeš. Máme před sebou 5 hodin, které dneska odstartujeme s formací The Struts. Přidá se Metallica. Alebo tak si na rádiu Čas Rock budeme hrát. Od Milana se dozvíme, co že nás dneska čeká. Nebude chybět letní roková jízda a další zajímavosti. Ale to až po zprávách s Martinem a já vám přeju pěkné pondělní dopoledne.
1: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
2: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme ŠOT.
5: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
6: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
7: Volejte bezplatně 800 800 872.
8: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karvina. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
9: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
10: Stále si dávejte pozor na Karvinsku na silnici poblíž oblasti Lázně Darkov. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Situace je bez zranění. Dále buďte opatrní na dálnici D1 v oblasti Švábenice směr Kroměříž. Probíhají tady práce údržby. Může hrozit zdržení. Pozornost mějte taky na dálnici D2 na trase Lanžhot Brno na silnici těsně před oblastí Brno jih. Nákladní auto se střetlo s osobním. My vám přejeme šťastnou cestu.
11: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika Hobby Profi Orlová.
12: Rádio Čas Rock. Zprávy.
10: Zdravím, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. Češi patří mezi nejvěrnější zaměstnance v Evropě. V jednom zaměstnání zůstávají v průměru přes 11 let. To je více než evropský průměr. Podle televize LTV Plus se lidé bojí změny a raději zůstávají tam, kde jsou spokojení a mají jistotu. Dlouhé setrvání u jednoho zaměstnavatele ale může znamenat i pomalejší růst mzdy nebo menší šanci získat nové zkušenosti.
12: Morava aktuálně.
10: Do Moravskoslezského kraje letos přijelo přes 307 tisíc návštěvníků. Je to o 7% více než loni. Nejvíce lidí zamířilo do Beskyd a Ostravy. Velký zájem ale roste také o Opavské Slezsko a Pododří. Turisty lákají hlavně příroda, výlety, kultura a místní zajímavosti. Řidiči v Přerově se musí připravit na omezení. Dopravu tu ovlivní rekonstrukce Palackého ulice v centru města. Proběhne ode dneška do 19. srpna a podle mluvčí města Lenky Chalupové se dotkne i hromadné dopravy.
13: Práce si vyžádají úplnou uzavírku Palackého ulice v úseku mezi křižovatkami s ulicemi doktora Skaláka a Boženy Němcové. Ta výrazně zasáhne také provoz městské autobusové dopravy. Vzhledem k rozsahu oprav nebude možné zajistit průjezd autobusu ani obsluhu zastávek Palackého. Pro cestující jsme proto připravili náhradní dopravní opatření.
10: 16-letá česká atletka Linda Bodková byla vyhlášena nejlepší evropskou atletkou za červenec. Ocenění získala díky skvělým výkonům na mistrovství Evropy dorostenců, kde ovládla běh na 400 metrů překážek. Úspěch pak potvrdila i na juniorském mistrovství světa, kde pomohla české štafetě ke stříbrné medaili. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, další za hodinu.

0: Udo Dirkschneider společně s Doropeš, která bude součástí letošních havířovských slavností. No, ty se budou jako obvykle od 4. září konat v areálu sportovní haly Slávě a nabídnou 2 dny napěchované skvělou muzikou. Kromě Doro se můžeme těšit na Rednex, Battle Beast, Eclipse, Eurythmic a celou řadu dalších skvělých vystupujících umělců. No, já si myslím, že to není vůbec špatný tip na to, jak strávit ten první víkend po letních prázdninách. Co říkáte? Ale na to si budeme muset ještě počkat. A tak se na rádiu Čas rok budeme dál věnovat muzice, se kterou mám nachystané The Struts anebo Cranberries. Tady jsou.
1: Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas rok.

0: Kamarád, teď tady u nás na rádiu Čas rok, no a před námi je Milan Gelnár, který nám prozradí, co že nás čeká.
1: Pondělí bude o něco komplikovanější než dny předchozí. Nicméně velká převaha hvězdných aspektů pozitivních, příjemných bude panovat i nadále. Těšit se tak můžeme na krásné letní dny. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci by se měli cítit ve svém živlu. Váhy budou mít den neslaný nemastný a vodnáři mohou být poněkud rozpolcení. Ryby budou velmi intuitivní. Raci zejména doma prosadí, co budou chtít, a štíři mohou překvapovat svými nečekanými reakcemi. Střelcům se bude dařit na místech vzdálených. Berani by měli být velmi soutěživí, ale by budou značně sebestřední. A nám by se mělo dařit prosazování svých zájmů. Kozorozy budou dosahovat příjemných zisků a býci se mohou potýkat s domácími komplikacemi. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár.
2: Ostrý budíček na Rádiu Čas.
3: Už tam budem?
4: Nech toho.
3: Častěji už tam bude.
4: Přestaň, štěl mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře.
3: Mňam.
5: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
7: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
8: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
9: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tradiční destiláty Božkov jemná či Božkov standard žádná celá 35 litru za 99,90. Výběrovou šunku Imperial Prantl 100 gramů již za 19,90. Osvěžující ochucené nealko pivo Staropramen Cool Lemon, Grab či Malina s borůvkou a další druhy 0,5 litru plech za 19,90. A pozor, sbírejte za každých 200 korun nákupu ve vybraných prodejnách Hruška nálepky a za každých 10 nálepek získejte dětské skládací dinosaury za zvýhodněnou cenu 29,90 a nazbírejte tak celou kolekci. Více na mojehruska.cz.
10: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od 1 roku.
11: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
10: A maminka se mnou.
11: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristýnka.cz.
2: Rok speciál na rádiu Čas rok.
12: Zdravím všechny, kteří si pravidelně pouští pořad Rok speciál, ale vás ostatní taky. Je před námi díl, který bude věnován hudebníkům, jenž mají v rodném listě zapsán srpen. Čeká nás 5 opravdu známých jmen. Od 19 hodin na rádiu Čas rok, od 20 na stanici TV Rebel.

0: to je další klasika. Progres 2 na rádiu Čas rok je přesně 10:30, no a to znamená, že si můžeme zahrát podle vás 725 33 1155.
1: Rádio Čas rok.

0: Toto byla formace Chyra a my si budeme na rádiu Čas Rok hrát česky. Je to tak, Maxi, zdravím tě, ahoj.
1: Starici, Max přeje všem hezké dopoledne.
0: Nazdar, Maxi, kam jdeš?
1: Jel jsem teď do Brušperka, protože takové různé poruchy doma, drobnosti, jo. Pojebal jsem si metlu, rozlomil jsem ji na půl, došla mi baterka do hodin, jo, chtěl jsem stavit do stavebnin, tam je zákaz vjezdu, tak jsem to proklel, jel jsem kousek dále a tak jezdím, nadávám, jo. Říkám, ty vole, teď slyším Honzíka, říkám, zavolám mu, spravíme si chuť.
0: Tak a ono to vyšlo, traktor, teda komu?
1: Tak, pošleme to královi balíkařů. Romanovi Hrdelovi, Rokové rodině, Martince do práce, naši elitě Cipu, jestli někdo pracuje. No a jak jsme byli na Čurasách, tak tam byly rockerky s náma Peťa a Renča. Aha. Tak Peťa dostala posledně svou skupinu a tak dneska Renči pošleme její oblíbené traktory. Zapomněl jsem jim zavolat, že budu volat, bo jsem to fakt netušil. Takže holky, promiňte, asi slyšíte nebo neslyšíte. Tak, písnička letěl traktory pro tentokrát pro Renču. No a samozřejmě pro všechny rockery na dneské dopoledne.
0: Důležité, že jsi se vzpomněl. Tak díky moc, Maxi, pevné nervy za volantem, měj se krásně, čau.
1: Čau.

0: 3, 4,21. mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
4: Navštivte www.kobbyelektro.cz.
5: Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu.
4: Kobby Elektro.
6: Plány velké, ale nářadí chybí?
7: Neinvestujte Majland do koupě.
6: V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dumpry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
8: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
9: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více info

0: Jurea Heep, tato legendární formace se v ostravském Gongu objeví 29. října a i na tento koncert jsme pro vás měli v letní rokové jízdě Rádia Čas Rock volné vstupenky. No a my v ní budeme v těch následujících 60 minutách pokračovat a navíc si dáme k tomu linkým Harley. A to cítí se třeba Majesticu. Na rádiu Čas Rok čeká, jsme si řekli, tak se do toho můžeme po zprávách pustit. To má pro nás nachystané Martin a já vám přeju jak hodně štěstí ve hře, tak pěkné dopoledne.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Pozor, právě tebe hledáme. Hujsman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Hujsman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@hujsman.cz.
3: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
4: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
5: Aktuálně si dávejte pozor na Novojičínsku v obci Bílovec na ulici 17. listopadu u nemocnice. Stala se tady vážná nehoda. Nákladní auto se střetlo s chodcem. Probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Dále buďte opatrní v Přerově na silnici u obce Kokory. Osobní auto havarovalo. Může hrozit zdržení. Pozornost mějte na dálnici D1 na nájezdu a výjezdu v oblasti Lány. Střetly se tady dva nákladní automobily. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika Hobby Profi Orlová.
2: Rádio Čas Rok. Zprávy.
5: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku přibývá zahraničních pracovníků. Často nastupují na místa, o která Češi nemají velký zájem, například ve výrobě, stavebnictví, službách, obchodu nebo gastronomii. Většina cizinců u nás žije a pracuje dlouhodobě. Jejich rostoucí počet ale přináší i problémy, například vyšší tlak na bydlení, školy nebo zdravotnictví.
7: Morava aktuálně.
5: Karviná pokračuje v odstraňování autovraků. Za prvních 7 měsíců letošního roku se podařilo uvolnit místa, která zabírala celkem 32 dlouhodobě odstavených nepojízdných aut. Pokračuje Jana Majerová z karvinského magistrátu.
8: Ve většině případů provozovatelé na naší výzvu zareagují a vozidlo sami odstraní. Některá řízení jsou ale složitější a trvají déle. Například, když se nedaří dohledat aktuálního vlastníka nebo je automobil součástí dědického řízení. Chceme připomenout, že provozovatelům vozidla, které má technickou kontrolu propadlou déle než 6 měsíců a je odstavené na pozemní komunikaci, může být uložena pokuta až do výše 300 000 korun.
5: Opravy na hlavním tahu mezi Olomoucí a Přerovem skončí dříve. Řidiči by měli projet celou výpadovkou bez omezení už ode dneška. Silničáři položili nový asfalt a opravili také krajnice, svodidla nebo dopravní značení. Práce pokračovaly i přes velká vedra a podařilo se je dokončit rychleji. Český motocyklový závodník Filip Saláč vyhrál závod Moto 2 ve Velké Británii. V Silvestronu se po skvělém závěru dostal na první místo a vítězství už nepustil. Je to jeho první výhra v Moto 2. Naposledy se český jezdec v této třídě radoval z vítězství před 16 lety. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, další za hodinu.

0: Čas Rock.
1: Jo, s novým týdnem pokračujeme v letní rokové jízdě rádia Čas Rock, ve které jsou dneska ve hře dvě vstupenky na pražský koncert kapely Paparouč, který se uskuteční 24. listopadu. K tomu, abyste se tam mohli podívat úplně zadarmo, stačí dát dohromady výherní větu a v ten pravý okamžik se dovolat tady k nám do studia na číslo 725331155. No a Ivoš vám prozradil první dvě slova, které vám teď, ačkoliv se to nemá, zopakuje, jo? Tak bacha. Protože ty mají toto znění. Dneska to. Mám to zopakovat? Dneska to. Víc zatím prozradit nemůžu, ale nebojte, během našeho společného driveu vám určitě řeknu víc. Do té doby další muzika, a to v podání Turba, který přijde na řadu s písní, která se k tomu, o čem jsme teď mluvili, opravdu hodí, protože kdo nehraje, ten co? Nevím.
0: Letní rocková jízda. Jedeme v tom s tebou. Radio Čas Rock. I v létě hrajeme pravdu.

0: No, ti mimo jiné natočili z Brusu nový dokumentární snímek o svém znovu vzkřísení, na který se bude moci vydat do kin. Ten nabídne rozhovory jak s členy kapely, tak samozřejmě i s fanoušky, kteří mezi sebe tu novou frontmanku Emily Armstrong přijali opravdu skvěle, a to se jen tak nestává, že jo, vždycky jsou dva tábory těch fanoušků. No, jaký to byl boj si je udržet na své straně a další velice zajímavé věci, tak to se dozvíme na konci září, kdy se tento kousek dostane do celé řady promítacích sálů. Tak si to někde poznačte, ať to nepropásnete, my vás o přesném datu budeme samozřejmě s dostatečným přestínem informovat, ale než se tak stane, tak nás na rádiu Čas Rock čeká hromada dalších pecek, o které se třeba za chvíli postarají by Mr. Big s Nickelbackem. Za chvíli se do nich dáme, tak se dobře bavte.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.
2: Cože, ty máš 150 technobodů?
3: Jasně, jedu technotrasu Apka, výlety, body a hlavně odměny.
2: A kde to jako najdu?
3: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
2: No jasně.
3: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
1: Metalmania, Metalmania, Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: 6 hodin 31 minut. No, na rádiu Čas rok dozněli Nickelback, před námi je Ted Nugent, který má víc než 3,5 minutky a já myslím, že to je dostatek času na to vybrat další petelci. 7, 2, 5, 3, 3, 1, 1, 5, 5.
1: Rádio Čas rok.

Posloucháte Rádio Čas Rock, no a před námi písnička na přání. Nazdar Hanzi, co takhle Journey, bylo by to pro nás na stavbu, malujeme, schne nám to pod rukama, tak a nám jde práce od ruky. Velké díky, Peťa, tak jo, tady to máte.

0: Ať už kamkoliv, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
1: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
0: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
1: Auto Esa. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
2: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
3: Plány velké, ale nářadí chybí? Neinvestujte Majland do koupě. V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dumpry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
4: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
5: Navštivte www.kobbyelektro.cz. Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu. Kobby Elektro.
6: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Kunčicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion. Na lidech záleží.
7: Volejte bezplatně 800 800 872.
8: Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok

0: Ano, přesně tak, dostali jsme se až k pravému poledni. Jestli se chystáte k obědu, dobrou chuť a jako před krem třeba krni. K vládnímu chodu si dáme bratry Nelsonovi. A o desertníček, tak ten se postarají divný. Takové je hudební jmeny, Rádia Čas Rock, do kterého se pustíme po zprávách. Ty už přebírá Marcelka Fabiánová a já vám přeju jak smačného, tak fajn odpoledne.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days. Jen do 23. srpna.
3: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme Šot.
4: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
5: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá!
6: 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickékolo.cz a jeďte s námi!
7: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
8: Řidiči, aktuálně pozor v Bílovci na Novojčínsku. V ulici 17. listopadu zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému u vážné dopravní nehody při

0: kladáky. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas Rock. Zprávy.
0: Dobré odpoledne, rockeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Někteří cizinci našli nový způsob, jak v Česku získat takzvanou dočasnou ochranu a sociální dávky. Z válečných zón sice nepocházejí, i tak ale chtějí azyl, peníze a volný vstup na český trh práce. Pomáhat si k tomu mají falešnými oddacími listy. Takoví cizinci jsou ale pak z Česka vyhoštěni.
1: Morava aktuálně.
0: Moravskoslezský kraj rozdělí přes 1,5 milionu korun na pomoc lidem v nouzi a financování sociálních projektů. Dotace podpoří provoz potravinové banky, ozdravné pobyty pro handicapované děti i paliativní péči v hospicích, jak nám prozradil náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
2: Co se týče vůbec paliativy, tak opravdu máme za to, že v těch nejtěžších chvílích by člověk neměl zůstávat sám a Moravskoslezský kraj určitě dlouhodobě a cílově bude tyto aktivity nějakým způsobem rozšiřovat, ale dál je i podporovat.
0: Konkrétní podpora míří také na zajištění služeb pro nevidomé občany. Přerovští dobrovolní hasiči a strážníci získají moderní zázemí. Od příštího jara budou působit v opravené budově v ulici Šiřava. Rekonstrukce bývalé zbrojnice za 650 milionů korun tak vyřeší současné provizorní podmínky a nedostatek parkovacích míst pro techniku. A v Birminghamu dnes odstartovalo atletické mistrovství Evropy. V úvodním soutěžním dnu je na programu 5 finálových disciplín a v běhu na 100 metrů a vrhu koulí budou o účast v nich bojovat 4 čeští reprezentanti. Do kvalifikačních kol dnes zasáhne také dalších 8 českých atletů. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.

Desátý srpnový den, no a to se v roce 1969 během severoamerického turné Led Zeppelin objevili na koncertě taky v San Diego. No a v roce 1985 kanadský chasník s kytarou Bryan Adams se v Americe poprvé propracoval na vrchol žebříčku vůbec nejprodávanějších alb s titulem Reckless. Narozeniny, tak ty slaví třeba Ian Anderson, Drupy, Antonio Banderas a svátek mají všichni ty, kteří se jmenují Vavřinec. Tak, hoši, za celé rádio Čas rok všechno nejlepší a je tady ještě jeden velice zajímavý zářez, který je s tím dneškem spojený. Ale víte co? O tom až za chvíli, kterou nám vyplní Bastard a taky Sídr.

0: Kapela Bastard, ta se dala Vavířově dohromady v roce 1993. No a víte co, když jsme v té historii, tak si rokeři představte, že v roce 1946 sloučením několika desítek nedávno znárodněných podniků a provozoven elektrotechnického zaměření byl založen národní podnik Tesla se sídlem ve Strašnicích. No a tato značka, co si budeme povídat, ovlivnila i celou řadu muzikantů a kapel, kteří na aparát této značky hrála. No já si vzpomínám, když na zkuševnu před těmi 40 lety náš kytarista donesl oranžový zesilovač Studio Solo 70 se třemi zelenými kontrolkami a posuvným poťákem hlasitosti, tak to byla opravdu revoluce. K tomu měl tento stroj už zabudovaný kompresor, na co jsme čuměli jak goro na Tokio. Tyto mašiny byly i s větším výkonem, že jo? Třeba 130 W a to už byla opravdu šupa. A co vy, přátelé? Taky si vzpomenete na tu dneska už neuvěřitelnou dobu? Klidně se můžete svěřit na WhatsAppu Rádia Čas Rock a já vám za to na oplátku nabídnu Shinedown anebo One Hand. Tak pěkné odpoledne.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Cože, ty máš 150 technobodů?
4: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
3: A kde to jako najdu?
4: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
3: No jasně.
4: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
5: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall.
6: Zach Wild a jeho Black Label Society.
5: Veselá parta Aylstorm.
6: I Američané Savatage a Testament.
5: Sonáta Arktika či Dynasty a řada dalších.
6: To je festival Rock Castle.
5: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
7: Už dál nemusíš hledat.
8: Tady seš správně. Čas Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
7: Žádné kompromisy, žádné hranice.
8: Rádio Čas Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
9: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.
1: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme.

0: časového harmonogramu, protože máme 12 hodin a 30 minut. No a to znamená, že si na Rádiu Čas Rok můžeme zahrát podle vás 725-33-1155.
1: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: Lastovky, otevři oči a na rádiu Čas Rok teče Freedom Call. Nazdar, skvělé rádio Čas Rok. Moje sestřička, drahá sestřička, slaví dneska narozeniny. Pokud by šlo něco od Freedom Call, bylo by to fajn, protože toto je kapela, kterou ona moc a moc miluje. Tak jo, velké díky. Sestřička se jmenuje Janička a my za celé rádio Čas Rok přejeme všechno nej.
1: Rádio Čas Rok. I

0: Express Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.
1: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
2: Že nic neřešíš.
1: Přesně.
2: Proto jsme vybrali auto ESA.
1: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
3: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
4: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
5: Kde to hoří?
6: U nás.

0: na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
1: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu.

O konec první hodiny pondělního odpoledne se nám na rádiu Čas Rok postarali Skelet a my budeme pokračovat s Midnight Oil. Queensryche.

0: začátku týdne a mám pro vás i jednu skvělou nabídku. Kdyby vás zajímalo na co, tak zůstaňte s rádiem Čas rok i po zprávách, které přináší Honza Gavelčík a ode mne přání dobrého odpoledne.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
5: Pozor, právě tebe hledáme. Hujsman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Hujsman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce-hujsman.cz.
6: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
7: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Kunčicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion, na lidech záleží.
8: Volejte bezplatně 800 800 872.
9: Řidiči, aktuálně pozor na trase Mohelnice Lipník nad Bečvou. Kvůli porouchanému vozidlu se tady můžete zdržet, neprůjezdný je pravý jízdní pruh. A komplikace v dopravě jsou také v Brně na Tilhonově ulici, kde se srazilo osobní auto s dodávkou. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
11: Rádio Čas rok. Zprávy.
9: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Za potraviny si v příštím roce zřejmě připlatíme. Může za to extrémní sucho a mrazy, které zničily velkou část úrody v Evropě. Nejvíce to bude u pečiva, jablek, oleje, kávy a vína. Nedostatek krmiva pak navíc nutí zemědělce i vybíjet stáda, což se dotkne i koncových cen u masa nebo masných výrobků.
12: Morava aktuálně.
9: Cyklistika ve Zlínském kraji zažívá obrovský boom. Celkem se jedná o více jak 2220 kilometrů značených tras a 260 kilometrů cyklostezek. Oblíbené jsou trasy například kolem Baťova kanálu, ale i další, jak nám řekl Petr Michalec z centrály cestovního ruchu Východní Moravy.
13: Téměř 100 000 cyklistů projelo za první pololetí letošního roku kolem Huštěnovské komory na Baťově kanálu. Dalších 84 000 průjezdů zaznamenal sčítač v Kvasicích, přes 54 000 cyklostezka Bečva u Janové a více než 40 000 průjezdů eviduje sčítač na přeshraniční cyklostezce Bevlava v Leskovci. Zlínský kraj tak potvrzuje, že patří k nejvyhledávanějším cyklistickým destinacím v Česku a zájem o cykloturistiku v regionu dál roste.
9: V Ostravě přibývá lidí pokousaných netopírem. Nejčastěji se lidé nakazí, když chlupatý nález chtějí odklidit a zvíře se vyléká a kousne. Útoky jsou sice bezbolestné, ale přesto smrtelně nebezpečné. Lékaři proto už od začátku léta museli 15 osob naočkovat sérem proti vzteklině, kterou zvířata přenáší. A tenista Jakub Menšík postoupil na turnaj Masters v Montrealu do čtvrtfinále. 13. nasazený český reprezentant porazil soupeře z Nizozemska 6-4-7-5. Jeho dalším protivníkem bude světová desítka Ben Shelton. Americký obhájce titulu vyřadil Brazilce Joa Fonseca 6-3-7-6. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Krásné odpoledne.

0: Tak to už je taky klasika, ale má pořád co říct. No ale před námi je právě teď novinka týdne Rádia Čas Rock. Tak to vybírala naše Vrána a já sám nevím, co tam je.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: Hej Smečko, roková dračice Tania pokřtila na letošním ročníku Holba roku na grilu z Brusunové album Plamen. Byli jste všichni u toho. Tady je první ochutnávka a je skvělá.
3: Ahoj, moc vás zdravím, jsem Tania. Mám velkou radost, že vám můžu představit svou novou desku Plamen. Věřím, že některá z písniček vás osloví nebo možná i potěší. Přeji krásné léto a těším se na vás. Tania, ahoj.
1: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Na rádiu Čas Rock jsme si dali Rush, kteří si pro své fanoušky nachystali opravdovou lahůdku. No, ta bude v podobě reedice hned dvou desek, a to jak The Spirit of Radio, ze které byla i stejnojmenná skladba, která nám právě teď dozněla, tak i kousek z roku 1976 s označením 2112. Tyto limitované edice budou k mání jak na klasickém vinilu se 180 gramy, tak na stejném nosiči, který ale bude vymakaný tekutou náplní. Termín vydání je stanovený na 2. října, takže jestli jste fanoušky této kanadské rockové legendy, nebylo by špatné si na tento skvost počkat a dostat ho do své sbírky. Co říkáte? Tak se nám potom třeba poklubte, no a my se můžeme na rádiu Čas Rock posunout s Queensryche, kteří jsou v playlistu nachystaní do těch následujících minut. Tak pěkné odpoledne.
1: Rádio Čas Rock.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tradiční destiláty Božkov Jemná či Božkov Standard žádná celá 35 litru za 99,90. Výběrovou šunku Imperial Prantl 100 gramů již za 19,90. Osvěžující ochucené nealkopivo Staropramen Cool Lemon, greb či malina s borůvkou a další druhy půl litru plech za 19,90. A pozor, sbírejte za každých 200 korun nákupu ve vybraných prodejnách Hruška nálepky a za každých 10 nálepek získejte dětské skládací dinosaury za zvýhodněnou cenu 29,90 a nazbírejte tak celou kolekci. Více na mojehruska.cz.
7: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od 1 roku.
8: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
7: A maminka se mnou.
8: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
9: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, 3 sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

Dvě minutky po půl druhé nám na rádiu Čas Rock dozněly Puddle of Mud a před námi písnička na přání. No, k ní můžete použít číslo 72533-1155, ale bacha, pouze jako WhatsApp, protože máme poruchu na našem telefonním přijímači. No, co se dá dělat, ale i takovým způsobem se to dá vyřešit. Tak jdeme na to ještě jednou. 72533-1155.

Další klasika na rádiu Čas Rock sní právě teď Police. No a my si budeme hrát další nějakou pecku. Nazdar, zahraj prosím tě něco od Running Wild. Bylo by to pro všechny rockery. A zdraví z Denda Stachova. No tak došlo to až teďko. Já doufám, že to, co jsem nachystal, se bude taky líbit. Tak snad ano. Je to tady.

0: Rádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Raději už tam budem?
2: Přestaň! Je mě vedro!
0: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
3: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
4: Navštivte www.kobbyelektro.cz. Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu. Kobby Elektro.
5: Plány velké, ale nářadí chybí?
6: Neinvestujte Majland do koupě.
5: V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dampry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
7: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: čas rok nevměstnáme. Ale to je fuk. Protože je před námi dalších 60 minut, v nich Ghost, tak jako him. A nebo Amarán. Víte co, v té další hodce se podíváme i za jedním z nejrychlejších kytaristů světa, který bude mít mimo jiné tady kousek od nás i koncert, takže vás na to pozveme. No a budeme pokračovat i v letní rokové jízdě Rádia Čas Rok. Je toho hodně, nebudu to zdržovat, pustíme se do toho. Pěkné odpoledne.
1: A raz, dva, tři, 4,21. mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%.

0: nákup zdarma. XXX Ludzdomy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme ŠOT.
2: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
3: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
4: Řidiči, aktuálně pozor v Opavě na rondlu u Malých Hoštic. Havarovala tady dvě osobní auta a komplikace v dopravě jsou stále na trase Mohelnice Lípník nad Bečvou, kde se můžete kvůli porouchanému vozidlu zdržet. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika Hobby Profi Orlová.
6: Rádio Čas Rock. Zprávy.
4: Krásné odpoledne, rockeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Zájem o nové byty v Česku roste. Kvůli extrémně vysokým cenám se ale jejich rozměry stále zmenšují. Průměrná rozloha nového bydlení tak spadla na 56 metrů čtverečních. Podle televize Altava Plus lidé také hledají stále častěji i takzvané mikrobyty a ateliéry. V Praze tak nejsou výjimkou byty, které nemají plochu větší než 25 metrů.
7: Morava aktuálně.
4: V Česku vzrostla nezaměstnanost o 0,2 na 5% a lidí bez práce přibylo i na severní Moravě a ve Slezsku. Nejvíce v okresech Karviná, Bruntál, Ostrava a Nový Jičín. Nejméně pak na Opavsku a v Lídecko-Místecku, dodává ředitel krajské pobočky úřadu práce Petr Prokop.
8: Podíl nezaměstnaných osob v kraji vzrostl na 7%. Zaměstnavatelé měli nejčastěji zájem o seřizovače, uklízeče, kuchaře, montážní dělník, nástrojáře, svářeče, pomocné pracovníky ve výrobě, obsluhu zařízení na zpracování kovů, řidiče nákladních automobilů a pracovníky ostrahy a bezpečnostních agentur.
4: Stavba nového přístavu v Hodoníně se odkládá. Krajský úřad zrušil povolení pro moderní přístaviště za 278 milionů korun. Důvodem je úřední chyba, ale zrušení povolení požadoval i spolek Děti země. Ten varuje, že velký přístav pro 80 lodí zničí okolní přírodu a stromy. Naopak místní obce projekt podporují kvůli rozvoji turistického ruchu. Celé papírování tak kolem Baťova kanálu musí začít znovu. A Michal Rada se stal juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. V americkém Eugene 19-letý talent vylepšil druhé místo z předloňského šampionátu v Limě. Druhý český finalista Marek Váňa obsadil šesté místo. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásný

0: Čas Rock.
1: Tak, letní roková jízda Rádia Čas Rock pokračuje dál a já teď mám pro vás další slovo z věty, která vás může dovést ke dvěma vstupenkám na pražský koncert kapely Papa Roach. Ten se bude konat 24. listopadu a jestli by vás tato nabídka zajímala, tak je zapotřebí poskládat dohromady dnešní výherní větu, ze které teď nabízím další slovo, které je... Bude. Jednoduše bude. No a pokračování, tak to už taky bude, ale na naší bráně, která to tady ve studiu Rádia Čas Rok za zhruba 3/4 hodinky převezme. Ale to ještě hromada času, no a tak si budeme dál hrát skvělou muziku. Třeba Parkly, Ghost, Harley, Him, Vláďu Mišíka a mnoho dalších. Tak hodně štěstí ve hře a pěkně se bavte.
0: Letní

0: Čas rok.
1: Tak a v rokových typech pozvánka jak na festival Rock Castle, který v Moravském Krumlově odstartuje už je tento čtvrtek, tak taky do krnovské Kofoly, ve které se bude v úplně stejný den konat koncert Michaela Angela, kterého určitě znáte z kapely Manowar. Ten je považovaný za nejrychlejšího kytaristu světa, který v klidu zvládá hrát i na catery, které mají dva nebo dokonce čtyři krky najednou. Takže pokud byste ho chtěli vidět na vlastní oči, není problém. Tak to by bylo a můžeme na rádiu Čas rok pokračovat, a to s Him anebo Harleyem, který nás sebou vezme třeba na Bali. Tak pěkné odpoledne.
0: Rokové tipy rádia Čas rok. Rádio Čas rok.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
0: Rock speciál na rádiu Čas rok.
4: Zdravím všechny, kteří si pravidelně pouští pořad Rock speciál, ale vás ostatní taky. Je před námi díl, který bude věnován hudebníkům, jenž mají v rodném listě zapsán srpen. Čeká nás zpět opravdu známých jmen. Od 19 hodin na rádiu Čas rok, od 20 na stanici TV Rebel.

0: Rádio Čas Rok nám doznívají hymny. Přátelé, mám pro vás dobrou zprávu, naše telefonní připojení už je zpět, takže pokud máte zájem o písničku na přání, můžeme to hned prubnout. 725-33-11-55.
1: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: Takhle vypadali nebo zněli 20 dekad duše od Vladimíra Mišíka. No a další muziku bude vybírat Roman. Zdravím tě, ahoj.
1: Zdravím všechny rockery, zdravím všechny posluchače vašeho úžasného rádia Čas Rock.
0: Nazdar, nazdar. Tak, jak to jde při pondělku?
1: No tak při pondělku se blížíme do finále, takže za chvíli to balíme a jdeme domů. A
0: to jsou dobré zprávy.
1: Uděláme si krásně odpoledne.
0: Jo, no a na cestu Lady Punk, komu?
1: No, tak hlavně bych chtěl poděkovat Stokásovi Čolkovi, že uspořádal krásný karneval na Pražské, jo, kde se současní krásné kapely perfektně zorganizované a prostě je to pro něho a pro moji krásnou ženu do organiky.
0: Skvěle, tak fajn, muzika je nachystaná, měj se hezky, pozdrav kolem jdoucí a zase někdy, ahoj.
1: Ahoj, mějte se krásně.
0: A já se taky loučím, protože v rána ta už je na vás nachystaná kávička, pribíňáček, prostě všecko má, tak to bude všechno v klidu. Tak, hlavně, držím palce v soutěži, no a mějte se krásně, zítra, čau.

0: Čas Rock.
1: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
2: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
3: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem.

0: Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
1: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty, vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
2: Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok

pecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

To je jednoduché. Hell or hallelujah. Kysáci, vy posloucháte Rádio Čas Rock, pondělní odpolední drive je připraven a to znamená, že od mikrofonu a ze studia už vás zdraví vaše Vrána. Pro všechny milovníky pondělí jsou tady taky Boomtown.

0: den připravili hvězdy už jiná dvorní astrolog Milan Gilnar. To všechno ale až po zprávách.
1: Radio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Už tam budem?
3: Nech toho.
2: Raději už tam budem.
3: Přestaň. Chtěl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Pozor, právě tebe hledáme. Hujsman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Hujsman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@hujsman.cz.
7: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
8: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
9: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě Vítkovicích. Na nájezdu ze Závodní ulice na Rudnou u městského stadionu havarovala dvě osobní auta a v Opavě na rondlu u Malých Hoštice stále vyšetřuje dopravní nehoda dvou vozidel. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika Hobby Profi Orlová.
1: Radio Čas Rock. Zprávy.
9: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcel Fabiánová. Někteří cizinci našli nový způsob, jak v Česku získat takzvanou dočasnou ochranu a sociální dávky. Z válečných zón sice nepocházejí, i tak ale chtějí azyl, peníze a volný vstup na český trh práce. Pomáhat si k tomu mají falešnými oddacími listy. Takoví cizinci jsou ale pak z Česka vyhoštěni.
1: Morava aktuálně.
9: Moravskoslezský kraj rozdělí přes 1,5 milionu korun na pomoc lidem v nouzi a financování sociálních projektů. Dotace podpoří provoz potravinové banky, ozdravné pobyty pro handicapované děti i paliativní péči v hospicích, jak nám prozradil náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
11: Co se týče vůbec paliativy, tak opravdu máme za to, že v těch nejtěžších chvílích by člověk neměl zůstávat sám a Moravskoslezský kraj určitě dlouhodobě a cílově bude tyto aktivity nějakým způsobem rozšiřovat, ale dál je i podporovat.
9: Konkrétní podpora míří také na zajištění služeb pro nevidomé občany. Přerovští dobrovolní hasiči a strážníci získají moderní zázemí. Od příštího jara budou působit v opravené budově v ulici Šiřava. Rekonstrukce bývalé zbrojnice za 650 milionů korun tak vyřeší současné provizorní podmínky a nedostatek parkovacích míst pro techniku. A v dějišti minulých olympijských her Paříži dnes začnou na mistrovství Evropy soutěže v bazénovém plavání. Hned v prvním soutěžním dnu budou o postup do úterního finále závodu na 100 metrů volný způsob bojovat největší hvězda výpravy Barbora Sémanová a její jmenovkyně Janíčková. Tolik zprávy v 15 hodin. Krásné odpoledne.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.

0: Pondělní odpolední drive v kalendáři 10. srpen roku 2026 a s hvězdnou předpovědí pro tento srpnový týden taky náš dvorní astrolog Milan Gelnar.
1: Začátek týdne bude o něco komplikovanější než dny předchozí. Nicméně velká převaha hvězdných aspektů pozitivních, příjemných, souladných bude panovat i nadále. Těšit se tak můžeme na krásné letní dny. Střed týdne bude obdobný a konec týdne bude rovněž s převahou toho pozitivního vítaného. Větší však bude riziko úrazu a komplikací vinou nepozornosti nebo požívání omamných a návykových látek. Hvězdný týden, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnar.

0: a samozřejmě naše velká letní roková jízda na rádiu Čas Rock jede dál. I tento týden budeme hodně dajní, protože se budou rozhazovat lístky na Papa Roach, tak na Rockcastle, Black Veil Brides, Dimitris, Arakainem nebo Blackstone Cherry. Jo, co hrát? Víte, jak hrát? Takže samozřejmě celý tento týden v tom opět poletíme společně. A dneškem začínáme, dneska jsou v banku dva lupeny na Papa Roach. Části věty už byste měli mít za sebou, já vám dodám ten poslední kousek, tak ať ten dílek skládačky zapadne, tak jako poklička na hrnec a máte to kompletní. Takže buď v této hodině, nebo v té další, jisté je, že do 7 večer budete znát dnešní výherní větu a vlastně i dnešního vítěze. Tak hodně štěstí, pustíme se do toho už za malou chvíli.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
4: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Choděbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
3: A maminka se mnou.
4: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
5: Cože, ty máš 150 technobodů?
6: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
5: A kde to jako najdu?
6: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
5: No jasně.
6: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.

0: Welcome to the Black Parade.
1: Michael Black Romance. Vy posloucháte rádio Čas rok v pondělním odpoledním driveu, tak je muzika podle vás. Dáme se hutres a pak už vy. 725-33-1155.
2: Odpolední drive na rádio Čas rok. Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

Utro se jich Johnny B, tady na rádiu Čas rok, no a ta další, tak to už je ryze letní a taky podle vás. Čau, je se takhle bránadem se, Summer of 69. Jen tak pro všechny, co poslouchají, a taky pro všechny, co se po 14 denní dovolené vrátili do procesu. Martine, fakt, že je to trošku jako bolestivý den, vždycky ten první poruvči, ale je třeba nepřepálit start. Jo, hezky pijánko, nejsi na závodech, jsi v práci, v klidu. Odpolední.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
3: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá!
4: 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickékolo.cz a jeďte s námi!

0: Je třeba to vyklusat před koncem hodiny 15.56, vy posloucháte Rádio Čas Rok, no a po 16. už to budou třeba status quo. Taky do 3. Nebo Rimon. Mám pro vás všechny oslavence 10. srpnového dne a nejen ty hudební. A taky jeden trade, který otřásl celým hokejovým světem. Speciálně tím severoamerickým NHL. Vrátíme se do roku 1988. To všechno ale až po zprávách.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
4: Volejte bezplatně 800 800 872.
5: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
6: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karvina. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
7: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
8: Řidiči, stále si dávejte pozor. V Ostravě Vítkovicích na nájezdu ze Závodní na Rudnou ulici u městského stadionu, kde se odklízí následky dopravní nehody dvou osobních aut. Zdržet se kvůli porouchanému vozidlu můžete na dvou místech, ve Starém městě na Uherskohradišťsku na Brněnské ulici, právě tak jako na dálnici D2 na 8. kilometru na trase Brno-Lanžhot. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika Hobby Profi Orlová.
10: Rádio Čas Rok. Zprávy.
8: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Za potraviny si v příštím roce zřejmě připlatíme. Může za to extrémní sucho a mrazy, které zničily velkou část úrody v Evropě. Nejvíce to bude u pečiva, jablek, oleje, kávy a vína. Nedostatek krmiva pak navíc nutí zemědělce i vybíjet stáda, což se dotkne i koncových cen u masa nebo masných výrobků.
11: Morava aktuálně.
8: Cyklistika ve Zlínském kraji zažívá obrovský boom. Celkem se jedná o více jak 2220 kilometrů značených tras a 260 kilometrů cyklostezek. Oblíbené jsou trasy například kolem Baťova kanálu, ale i další, jak nám řekl Petr Michalec z centrály cestovního ruchu Východní Moravy.
12: Téměř 100 000 cyklistů projelo za první pololetí letošního roku kolem Huštěnovské komory na Baťově kanálu. Dalších 84 000 průjezdů zaznamenal sčítač v Kvasicích, přes 54 000 cyklostezka Bečva u Janové a více než 40 000 průjezdů eviduje sčítač na přeshraniční cyklostezce Bevlava v Leskovci. Zlínský kraj tak potvrzuje, že patří k nejvyhledávanějším cyklistickým destinacím v Česku a zájem o cykloturistiku v regionu dál roste.
8: V Ostravě přibývá lidí pokousaných netopírem. Nejčastěji se lidé nakazí, když chlupatý nález chtějí odklidit a zvíře se vyléká a kousne. Útoky jsou sice bezbolestné, ale přesto smrtelně nebezpečné. Lékaři proto už od začátku léta museli 15 osob naočkovat sérem proti vzteklině, kterou zvířata přenáší. a tenista Jakub Menšík postoupil na turnaj Masters v Montrealu do čtvrtfinále. 13. nasazený český reprezentant porazil soupeře z Nizozemska 6-4-7-5. Jeho dalším protivníkem bude světová desítka Ben Shelton. Americký obhájce titulu vyřadil Brazilce João Fonseca 6-3-7-6. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Krásné odpoledne.

dneska někdo neudělal, tak ty to za všechny udělali Stereofonex. Popřáli vám báječný den, byť je pondělí, ale vzhledem k tomu, že už máme 10 minut po 16. hodině, tak ta horší část pondělka je za vámi, ta lepší právě odstartovala. A v kalendáři 10. srpen roku 2026. Podle pranostek svatého Vavřince, svícen do světnice, jeli od Petra do Vavřince parno, bývá v zimě studeno. Těším se na tu zimu, tím pádem letos. To jsou pranostiky a z toho vyplývá, že dneska slaví Vavřinec. Takže kluci, jestli nás posloucháte, rokeři Vavřincové, všechno nejlepší k vašim dnešním jmeninám. Co slavit 10.8.? No tak je toho dost, protože v roce 1947 se narodil Drupy a ve stejný den, tedy 10.8.47, taky Ian Anderson. Zpěvák, frontman britských Jethro Tull. Mezi těmi slavnými narozenými ale najdete také Hanseho Kirsche, toho máme pro změnu všichni spojeni se smečkou Blind Guardian, a 65 dneska slaví bitsman John Farris, zakládající a hlavně ten zásadní stavební kámen In Excess. Všechno podstatné, co se týče 10.8. najdete na webu časrock.cz a vám všem oslavencům za celou smečku parádní den.

0: is the crown, tohle pro vás pak chtěli do tři a hodně se to povedlo. Vy posloucháte Rádio Čas Rock, taky pondělní odpolední drive a možná neuvěřitelné mezinárodní a světové dny připadají na 10. srpna pro mnohé. Tak to vezmeme hezky po pořadě, protože dneska je den, kdy je třeba oslavovat lenost. Takovou jakože takzvaně zahálku, jo? Takže klidně od rána můžete chytat lelky, protože dneska je ten takzvaně zahálčivý den. Ano, to je 10. srpen. Doporučuji poznamenat do kalendáře, kdyby na vás náhodou vletěl šéf, že dneska nic neděláte, tak se můžete takhle jako ohradit a vymezit, protože dneska jako fakt vyprdněte se na to, to počká do zítra minimálně. Nebo třeba do pozítří, budete mít volna 2 dny rovnou. A nebo třeba do popozítří nebo až za týden. Záleží, jak to jako vezmete. Světový den lvů také připadá na 10. srpna. Měli bychom dneska ocenit mrakodrapy údajně, ale pozor, dneska slaví oblečení, které vám jako tvaruje postavu. To taky patří do 10.8. A dle všech sociálních sítí je 10.8. i den aktualizace našeho profilu. Tak jako proč ne? Tohle všechno je 10.8. A jestli jste ještě dneska nenapsali svůj vlog, nebo nenahráli spíš svůj vlog, tak 10.8. je i den takzvaného vlogování. No nevíte, co to je? Proč se zeptejte někoho? Nebo si to vygooglete, anebo se na to úplně vybodněte. Záleží na vás. 10. srpen, deny můžete slavit prakticky cokoliv. Snad jste si z toho výběru vytáhli i něco pro sebe. Pokud ne, tak sázka na jistotu, to je muzika. Running Wild, Škvor, taky Within Temptation a pak už jeden trade, který rozhýbal celý hokejový svět. Neuvěřitelné, že se to odehrálo už v roce 1988.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tradiční destiláty Božkov jemná či Božkov standard žádná celá 35 litru za 99,90. Výběrovou šunku Imperial Prantl 100 gramů již za 19,90. Osvěžující ochucené nealkopivo Staropramen Cool Lemon, Grab či Malina s borůvkou a další druhy 0,5 litru plech za 19,90. A pozor, sbírejte za každých 200 korun nákupu ve vybraných prodejnách Hruška nálepky a za každých 10 nálepek získejte dětské skládací dinosaury za zvýhodněnou cenu 29,90 a nazbírejte tak celou kolekci. Více na mojehruska.cz.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

White Lion a jejich Wait tady na rádiu Čas Rock a v pondělní odpolední drive ještě jedna malá zastávka u 10. srpna. Den, kdy grecky otřásl zemí doslova do písmene, protože odchod slavného velikána, tedy The Great One s číslem 99 z Edmontonu do LA v roce 1988 změnil naprosto hokejové pořádky, potažmo celý hokejový svět. Protože to, co se dělo pak, to jsou jenom slabé odvary tohohle megatradu, kterému se dodnes říká The Trade. Takhle bývá dodnes vzpomínán, protože změnil pořádky a vývoj celé severoamerické NHL. Když Wayne putoval z Edmontonu do LA, tak na 10.8. v Kanadě vyhlásili dokonce státní smutek, protože tehdy Kanada ztratila vládu. Dodnes to mají za zlé Kanaděni snad úplně všem. Nejvíc toho obviňovali manželku Wayna Gretzkého, která měla k LA velice blízko. Jenže ten důvod byl daleko prozaičtější a to bylo to, že už si naftaři nemohli Wayna dovolit. Jednoduše, prostě peníze na prvním místě, jako vždy. Vyměnit modlu jako Wayne Gretzky, zdálo se to jako něco neskutečného, protože rodinné stříbro se tak maximálně dědí z generace na generaci, ale rozhodně se neprodává a už vůbec se nemění. Spekulace, ty se rozjeli už někdy v červnu 1988, ale pořád to byl takový jakože tenký let. To potvrzení a ta tvrdá rána pro všechny fanoušky přišla až večer 9.8.88 ve Spojených státech. Evropa už tehdy dávno spala, takže my jsme se to tady dozvěděli až o den později, 10.8., kdy Kanada už měla vlajky na půl žerdi, co se týče tohohle toho odchodu. A zdálo se to být nemožné, že by někdo zobchodoval někoho takového jako The Great One. No a stalo se. Do LA společně s Gretzkym zamířili ještě další centry a taky jeho vlastní bodyguard, ten hokejový, Marty McSorley. Edmonton naproti tomu žádal jako náhradu Luka Robitaille, ale dostal místo něj středního útočníka, velice šikovného Jimmyho Carsona, který o sezónu dřív nastřílel 56 gólů, a taky Martina Zelenase a volbu v prvním kole draftu. Což se ukázalo jako velice dobré, protože v 91. se jí stal náš Martin Ručinský. No a k tomu všemu Oilers ještě inkasovali 15 milionů dolarů přímo na dřevo. Hold, peníze vlády.

0: takhle brečel až po semifinále na olympiádě v Nagánu s Českou republikou. Tak i to se stalo 10.8. Konkrétně tohle v roce 1988. My před sebou máme Within Temptation, hokejově nebo nehokejově, řekněte si o tu svoji na 725-33-1155.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

Letím Temptation za námi, ta muzika podle vás před námi, ovšem Honzíkovi nevydržela baterka v mobilu, takže jsem z něj vytáhla jenom to, že od Znojma, takže my zdravíme jich, Moravy, no a Prince Purple Rain bude pro jeho drahou polovičku, takže Honzíku, tady to máte.

dál za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: i nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Plány velké, ale nářadí chybí?
2: Neinvestujte Majland do koupě.
1: V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dampry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
3: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
4: Navštivte www.kobbyelektro.cz. Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu. Kobby Elektro.
5: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
6: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rokovou muziku.

1983 album Back to Back. A Rick Parfit s blond trvalou na hlavě, že ze zadu jste si ho mohli klidně splést s cenou Tárada. 16.58, pondělní odpolední drive letí dál společně s Freddy.

0: povídali, že mu hráli. A do třetí třeba, že jo, Cocker.
1: Tak hrát nám bude určitě takhle. To byl reprezentativní vzorek další 60 minutovky. K tomu novinka tohoto týdne, kterou pro vás připravila roková dvačice Tania a také pozvánka na středu. Ale to všechno až po zprávách.
2: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
5: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
6: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
7: Řidiči, aktuálně pozor na dálnici D1. Na trase Ostrava-Přerov na 285. kilometru se můžete zdržet kvůli odstavenému osobnímu autu. Další komplikace v dopravě jsou v Brně na Gromešově ulici, kde se osobní auto srazilo s motorkou, a na dálnici D1 na 191. kilometru na obchvatu Brna ve směru na Vyškov vyšetřují policisté nehodu dvou nákladňáků. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Rádio Čas Rock. Zprávy.
7: Krásné odpoledne, rockeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Zájem o nové byty v Česku roste. Kvůli extrémně vysokým cenám se ale jejich rozměry stále zmenšují. Průměrná rozloha nového bydlení tak spadla na 56 metrů čtverečních. Podle televize Altava Plus lidé také hledají stále častěji i takzvané mikrobyty a ateliéry. V Praze tak nejsou výjimkou byty, které nemají plochu větší než 25 metrů.
9: Morava aktuálně.
7: V Česku vzrostla nezaměstnanost o 0,2 na 5% a lidí bez práce přibylo i na severní Moravě a ve Slezsku. Nejvíce v okresech Karviná, Bruntál, Ostrava a Nový Jičín. Nejméně pak na Opavsku a Frýdecko-Místecku, dodává ředitel krajské pobočky úřadu práce Petr Prokop.
10: Podíl nezaměstnaných osob v kraji vzrostl na 7%. Zaměstnavatelé měli nejčastěji zájem o seřizovače, uklízeče, kuchaře, montážní dělníky, nástrojáře, svářeče, pomocné pracovníky ve výrobě, obsluhu zařízení na zpracování kovů, řidiče nákladních automobilů a pracovníky ostrahy a bezpečnostních agentur.
7: Stavba nového přístavu v Hodoníně se odkládá. Krajský úřad zrušil povolení pro moderní přístaviště za 278 milionů korun. Důvodem je úřední chyba, ale zrušení povolení požadoval i spolek Děti země. Ten varuje, že velký přístav pro 80 lodí zničí okolní přírodu a stromy. Naopak místní obce projekt podporují kvůli rozvoji turistického ruchu. Celé papírování tak kolem Baťova kanálu musí začít znovu. A Michal Rada se stal juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. V americkém Eugene 19-letý talent vylepšil druhé místo z předloňského šampionátu v Limě. Druhý český finalista Marek Váňa obsadil 6. místo. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.

0: týdne.
1: Hej Smečko, roková dračice Tania pokřtila na letošním ročníku Holbaroku na grilu z Brusunové album Plamen. Byli jste všichni u toho. Tady je první ochutnávka a je skvělá.
2: Ahoj, moc vás zdravím, jsem Tania. Mám velkou radost, že vám můžu představit svou novou desku Plamen. Věřím, že některá z písniček vás osloví nebo možná i potěší. Přeji krásné léto a těším se na vás. Tania, ahoj.
0: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: rádiu Čas Rock.
1: Zdravím všechny, kteří si pravidelně pouští pořad Rock Speciál, ale vás ostatní taky. Je před námi díl, který bude věnován hudebníkům, jenž mají v rodném listě zapsán srpen. Čeká nás pět opravdu známých jmen. Od 19 hodin na rádiu Čas Rock, od 20 na stanici TV Rebel.

0: malý výlet směr Drive, tady Paradise, vy posloucháte Rádio Čas Rock, tady je pondělní odpolední Drive a slibovala jsem pozvánkou na středu, protože kromě toho, že nás čeká středa slavíte třeba, tak se taky naživo dostaví roková dračice Tany a probereme úplně všechno. Nové album Plamen, také to, jak jde život, co jí čeká, co jí nemine a hlavně, jak se třeba těší na vás, na fanoušky. Vy se můžete ptát, máme mail, máme WhatsApp, tak doufám, že středeční odpolední Drive se vám zalíbí, protože Tánička dorazí kolem 16. hodiny, jestli tady zkejsne hodinu nebo dokonce dvě, to bude záležet na vás. Určitě ji nebudu přihazovat nohu ke stolu, ale když se budete ptát a bude vás to zajímat a jí to s námi bude bavit, tak to pro nezmizne po 20 minutách. Tak jste srdečně zváni i ke středečnímu odpolednímu driveu.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
4: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Cože, ty máš 150 technobodů?
6: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
5: A kde to jako najdu?
6: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
5: No jasně.
6: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
7: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall.
8: Zach Wild a jeho Black Label Society.
7: Veselá parta Aylstorm.
8: I Američané Savatage a Testament.
7: Sonáta, Arktika či Dynasty a řada dalších.
8: To je festival Rock Castle.
7: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
1: Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok.

Hlubačky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: systémy na rádiu Čas Rok v pondělním odpoledním driveu, teď už tak jako do pondělního podvečera 17.31. A co vy, které už si dáte? 725-33-1155.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rok.

0: Jau. Gatecrashers jsou připraveni a proč, to vám řekne sám Martin, protože my jsme se teďka mimo éter bavili o hromadách sněhu, že?
1: Já jsem
0: vzhledem k tomu, jaké je léto, jestli bude stejná zima, jako je léto, no tak potěžko ještě, já si užiju. Co ty?
1: Tak jako, já jsem v pohodě, jako já mám 1,80 m. Jako,
0: my, co máme 1,60 m, máme trošku problém s těma hromadama sněhu na přechodech, ale my si poradíme, jako v klidu, prokopem tu.
1: A už se na to i těšíme, že?
0: Že přesně, přesně, už jako nemůžu dočkat, až skočím do té hromady sněhu.
1: Je, to bude nádhera.
0: Nádhera. Co hrajem?
1: Ale zahrajeme Gatecrasher, no a pojedeme.
0: Jedeme. Marťas, tady to je, čau.
1: Díky moc, všem, čau. Odpolední drama.

0: Facebook.
1: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
2: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
3: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
4: Kde to hoří?
5: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Service Kunín.
4: www.hphservice.cz.
6: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
7: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karviná. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karviná. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karviná. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
8: Čas rok.

0: další kousek, který u něho scénář napsal sám život, to dokáže chlap. 17.57 v odpoledním driveu taky do Ropeš. Rammstein nebo Queen. A taky letní roková jízda. Zopakujeme ten kus věty, který už byste měli ode dneška znát od Ostrého budíčku a také od Hanze. A já vám dlužím to poslední slovíčko. V banku jsou dva lupeny. Na koho? Na co? Počkejte si. Jdeme na to!
1: Radio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
4: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
5: Řidiči, aktuálně pozor na dálnici D1. Na trase Ostrava Přerov na 285. kilometru se můžete zdržet kvůli odstavenému osobnímu autu. Další komplikace v dopravě jsou v Brně na Gromešově ulici, kde se osobní auto srazilo s motorkou, a na dálnici D1 na 191. kilometru na obchvatu Brna ve směru na Vyškov vyšetřují policisté nehodu dvou nákladáků. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Radio Čas Rock. Zprávy.
5: Dobré odpoledne, rockeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcel Fabiánová. Někteří cizinci našli nový způsob, jak v Česku získat takzvanou dočasnou ochranu a sociální dávky. Z válečných zón sice nepocházejí, i tak ale chtějí azyl, peníze a volný vstup na český trh práce. Pomáhat si k tomu mají falešnými oddacími listy. Takoví cizinci jsou ale pak z Česka vyhoštěni.
1: Morava aktuálně.
5: Moravskoslezský kraj rozdělí přes 1,5 milionu korun na pomoc lidem v nouzi a financování sociálních projektů. Dotace podpoří provoz potravinové banky, ozdravné pobyty pro handicapované děti i paliativní péči v hospicích, jak nám prozradil náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
6: Co se týče vůbec paliativy, tak opravdu máme za to, že v těch nejtěžších chvílích by člověk neměl zůstávat sám a Moravskoslezský kraj určitě dlouhodobě a cílově bude tyto aktivity nějakým způsobem rozšiřovat, ale dál je i podporovat.
5: Konkrétní podpora míří také na zajištění služeb pro nevidomé občany. Přerovští dobrovolní hasiči a strážníci získají moderní zázemí. Od příštího jara budou působit v opravené budově v ulici Šiřava. Rekonstrukce bývalé zbrojnice za 650 milionů korun tak vyřeší současné provizorní podmínky a nedostatek parkovacích míst pro techniku. A Barbora Sémanová i Barbora Janíčková postoupily na plaveckém mistrovství Evropy v Paříži do večerního semifinále závodu na 100 metrů volný způsob. Sémanová v rozplavbách obsadila 5. místo, Janíčková postoupila jako 6. Tolik zprávy v 18 hodin. Hezké odpoledne.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.

0: Čas Rok.
1: Čas se to zase pořádně rozjet, protože vám dlužím poslední slovíčko dnešní velké letní rokové jízdy rádia Čas Rok. Tu podstatnou část výherní věty už znáte. Dneska to bude. Ale co to dneska bude? To je otázka. Tak dejte tomu ještě dva kousky a pak dostanete ten poslední dílek, ať je pucle složeno celé. Dneska jsou banku dva lupeny na paparou, určitě se předvedou 24. listopadu v Praze, tak jsem zvědavá, kdo z vás to urve. Máte napsáno? Výborně, tak ještě do Ropeš a taky The Daisies a pak už se můžete poprat o dva lupeny na paparouč.
0: Let's

0: čas rok.
1: Je to tady v dnešním pondělním odpoledním driveu. Poslední slovíčko do výherní věty a to slovíčko zní peklo. Máte to? Chytli jste to? Výborně. V tuhletu chvíli 725-33-1155. Ve hře jsou dva lupeny na paparouč na 24. listopadu. A pro dnešek je šťastné číslo 6.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom stejně.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Vás rok.
1: Je to tak, šlozeme se opět dnešním odpoledním driveu na velké letní jízdě rokové rádia Čas rok a Petr má šanci si na té vlně hrábnout i po dvou stupenkách na paparouč. Peťare, ahoj.
2: Ahoj, Dano.
1: Tak potřebuju jedinou věc a to je dnešní výherní věta.
2: Dneska to bude peklo.
1: Dneska to bude peklo a 100% to bude peklo i 24. listopadu, protože super. Ty se máš na co těšit a víš kde? V pražském autu Univerzu. Paparouč se totiž zastaví v rámci svého Rise of the Roach Tour a ty budeš u toho. A nejenom ty, protože lístky máš dva.
2: Jo, díky moc.
1: Za málo. Já zdravím do Fritku Mistku a užij si to. Měj se, čau.
2: Díky, čau.

0: už dál nemusíš hledat. Tady jseš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

Na rádiu Čas Rock, Debustrol, něco mi schází, vám doufám dneska už nic neschází, Bank vybrán. S naší velkou letní rokovou jízdou pokračujeme opět zítra až do konce pracovního týdne, ale teď taky muzika podle vás. Zahrajte prosím pro Izzy, Marse, Alenku, Ivet, Zdenka, Marka, co si užívají dovolenou na Žermankách, třeba Powerwolf. Díky moc, Richard. Odpolední

0: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
1: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
2: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.

0: Shut Up.
1: Radio has changed our lives.

0: dnešního odpoledního driveu tady na rádiu Čas Rock. Rock speciál už je připraven. Vy si užijte pondělní večer a slyšíme se zase zítra ve 3 odpoledne. Těším se na vás.
1: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
2: Volejte bezplatně 800 800 872.
3: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá. 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickékolo.cz a jeďte s námi!
4: Zdravím všechny, kteří si pravidelně pouští pořad Rock Speciál, ale vás ostatní taky. Je před námi díl, který bude věnován hudebníkům, jenž mají v rodném listě zapsán srpen. Čeká nás pět opravdu známých jmen. Říkal jsem, že zazní samá známá jména, takže vykopneme zvučným kalibrem. James Hetfield slaví narozeniny 3. srpna. Letos 63 let, ale energie má stále na rozdávání, což dokazoval v posledních více než 3 letech během světového turné Metallica. Možná mu pomáhá i současná přítelkyně, která se zanedlouho stane i manželkou. Ano, James si řekl, že do toho opět praští. My mu to přejeme, k tomu zdravíčko, štěstíčko a pouštíme Metallica.

Seznam muzikantů, kteří se narodili v srpnu, je opravdu dlouhý. Najdeme spoustu známých veličin. A já jsem se do tohoto výčtu rozhodl zařadit i někoho z klasické rockové scény. A tím bude Joe Elliott, který se narodil přímo první den 8. měsíce. Právě on vymyslel první verzi názvu Def Leppard. Přesně to tenkrát znělo Def Leppard. Je také velkým fanouškem fotbalového klubu Sheffield United. Ale tady ho dnes máme hlavně s kapelou Def Leppard.

V tomto rok speciálu zazní i žena, přímo božská pěvice s ikonickým hlasem. Tarja Turunen slaví každoročně narozeniny 17. srpna. Kromě špičkového zpěvu se dokáže domluvit ve většině zemí. Krom domácí finštiny a angličtiny ovládá španělštinu a taky němčinu. Tariu můžeme pravidelně vydávat na území České republiky, hlavně v zimě během vánočních turné. I letos to bude celkem 6 zastávek. My si ale dáme něco ostřejšího, tady je single No Bitter End.

Vítejte zpátky v Rock speciálu. Na rádiu Čas Rock nebo TV Rebel pokračuje díl věnovaný muzikantům narozených v srpnu. Následující pán toho ve své kapele moc nenaspívá, protože se hlavně stará o kytaru. Ale zase parádně, jelikož zvuk U2 bez jeho melodií by nebyl tak ikonický. Ano, je tady The Edge, vlastním jménem David Howell Evans. Ten slaví 8. srpna. Výjimečně se postavil i za mikrofon a v jeho podání třeba známe jednu ze slavných písní Numb.

Jsme pomalu závěru a nás čeká ještě jeden srpnový oslavenec. Troufám si říct, že z dnešního výčtu ten nejdivočejší, aspoň v minulosti. Fred Durst se narodil 20. srpna. V letošním roce má 56 a už i on nám trošičku dospěl, zmoudřel a uklidnil se. Teda snad budeme doufat. Už to není ten provokatér, který nabádá dav k rozbíjení věcí. No ale řádit na pódiu stále umí, to ne, že ne. Což mimochodem předvedl i u nás letos. Poslední hudební kus tak bude v podání Limp Bizkit. Já vám moc děkuju a budu se těšit zase příště.

0: našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Rock Castle.
2: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
3: Zach Wild a jeho Black Label Society,
2: veselá parta Aylstorm
3: i Američané Savatage a Testament,
2: Sonáta Arktika či Dynasty a řada dalších.
3: To je festival Rock Castle.
2: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
0: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karviná. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karviná. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karviná. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
1: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Sparta.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na

Vraťte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

Vašky právě slaví narozeniny. Které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži? Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: už dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mláce.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy u nás.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

Postavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevírám

Lásky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.